Novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Kde?
4: Tamhle.
3: Ten má ale klapy.
5: Je, tam je dinosauří mláďácko.
4: Mimino Stegosaura.
3: On chodí.
6: On je živý.
5: Hoši, velké řeše s prulískami.
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
4: A dívejte, tam je ten velký.
7: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Oslavit výročí svatby stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Kolik čardáš, za kolik čardáš, kolik

0: IMBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž. Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
3: Ovamaro.
2: Ovamaro.
1: On je náš.
2: Však on je náš, more.
1: Ten je náš.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Go ahead.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

Radio Fresh. Radio Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
10: Požádat o ruku stylově?
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.

Koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Letní rande. Stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: jsem sotva stanul a ona by už tancovala.
1: Madonna, tak to je vždycky.
0: To je neuvěřitelné.
1: A chápeš to, jakou nám dává školu ve svých letech?
0: To se nehodí normálně. Jako. Dobré
1: ráno. Tak je to odpust, dělá, tak je to odpust.
0: No tak dobře, tak výjimečně dneska. Výjimečně to odpouštím úterý 28. července. Pěkné ráno, 6 hodin, právě teď.
2: Počasí.
0: No a jak dnes bude, to je velká otázka, protože teď to venku nevypadá úplně vábně, tak pozor, dneska v maximech teploty je 25 až 28 stupňů Celsia, bude polojasno, no a teploty na horách, pokud se chystáte do vyšších poloh, tak maximálně do 24 stupňů Celsia s oblačnou oblohou.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: Nová podoba průčelí podchodu mezi Hrabovou a Hrabůvkou už je poškozená. Sprejeři už je stihli znehodnotit novými grafity. Projekt Varhany pro Ostravu vstoupil do své klíčové fáze. V těchto dnech začali zhotovitelé za pomoci těžké techniky vyzvedávat na kůr katedrály Božského spasitele v centru města jednotlivé komponenty nového katedrálního nástroje. Ten se zařadí k největším v České republice. Ve fakultní nemocnici v Ostravě funguje už 8 let kavárna života. Dobrovolníci zpříjemňují pacientům léčbu šálkem kávy. Kavárnu už 5 let podporuje také Ostrava Poruba. České softbalistky na Italky neměly a na mistrovství Evropy berou stříbro. Ostrava se opět prezentovala jako skvělý hostitel a pořadatel významné sportovní akce. V Eros Parku v Porubě proběhlo mistrovství Evropy žen v softbalu. No a česká reprezentace byla na druhém místě. Gratulujeme.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dvě minutky po šesté, dobré ráno, přejeme taky i všem na cesty. Aktuálně tedy není hlášena žádná komplikace v podobě dopravní nehody nebo jakékoliv jiné uzavírky například, takže díky za to, jezděte při úterku opatrně a kdybyste přece jenom nějaké problémy na cestách zaznamenali, dejte vědět 77337136.
2: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
12: Je, tam je dinosauří mláďácko!
13: Mimino Stegosaura!
14: On chodí!
15: On je živý!
12: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
16: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
17: A dívejte, tam je ten velký!
18: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkídek.cz.
6: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
10: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Fórum Nová Carolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
6: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: co?
1: Jsi byl včera, jsi si včera ukopil malíček a přesně takhle jsem zněl, když jsem si ho ukopil.
0: Tak to jsi milá zněl.
1: No.
0: Víš o tom, že máš vypustit veškerou agresi u toho Maxi ulevit.
1: Trošku rychlejší jsem byl teda, jako to bylo.
0: To jsi v ultrazvuku, jako byl jsi jako pes, jo?
1: No, maličko jako vlk na měsíc.
0: Ale tak si dávej pozor na maličky.
1: Ano, dobře,
0: jinak,
1: budu.
0: Jinak říká se, že je to fakt zdravé se vyventilovat, tak se klidně zařvi.
1: No já dneska spíš jako, než že bych potřeboval se zařvat, tak bych jako potřeboval jako nějakou energii něčím.
0: Ale protože musíš myslet na to, že už to bude.
1: Mně strašně chybí dneska energie. Mně se vůbec nechtělo z postele.
0: Aha.
1: To je jako jedna věc, která mě jako dost překvapila, protože včera se mi třeba chtělo, a to pozor, to je třeba říct, že včera jsem spal dokonce méně než dnes. A dneska já nevím, co to je vůbec, jako mě, já nevím, no
0: tak
1: nic.
0: Ale tak musíš myslet na to, že 17. doba tvé dovolené se blíží. Už je 28. takže to jako to bude za pár.
1: Jo, už to je, Ježiši Kriste, díky Bohu.
0: Akorát se vymykáš trendu letošního roku, protože spousta z nás se rozhodla, když teda pominu tebe a další posádky našeho týmu, kteří jsou na Ibize ve Španělsku, tak se rozhodla trávit prázdniny tady u nás v tuzemsku, v Česku.
1: Mm-hmm.
0: A je to fajn, protože hotely, a nejenom hotely, i kempy,
1: ano.
0: Vůbec veškerá možná kapacita ubytování je velice spokojená, hlásí téměř plno.
1: No, nepovídej.
0: No, povídej.
1: Tak to je paráda, to je super, to je hezké. To je hezké.
0: Já mám za ně radost, mě vždycky moc baví, když vidím, že jsou našinci spokojení.
1: A já taky jako říkám, že ono dovolená tady u nás stojí za to.
0: No, ona stojí, ona už jako právě stojí, ty jsi na to teďka kápal.
1: Jednak že... stojí, jako že je drahá,
0: stojí,
1: co?
0: Stojí, jako by to bylo v zahraničí i mnohdy na těch místech, kde jsi třeba zmiňoval Český Krumlov, že jsi tam v životě nebyl.
1: Nebyl.
0: A myslím si, že by se zdivil jako... by se zdivil.
1: No, jako
0: finančně by se
1: já
0: zdivil.
1: Úplně
0: hodně.
1: Ne, já bych se asi nedivil, mě by to nepřekvapilo, protože mně pořád jako přijde absurdní to, že za jízdenku vlakem z Ostravy do Prahy, dejme tomu třeba i nějakou lepší třídou, zaplatím stejně jako za jednu letenku
0: třeba na Sicílii? Na Sicílii. Kolik jsi platil za letenku na Sicílii?
1: No právě, že za letenku na Sicílii z Varšavy, ne z Varšavy, z Katovic tam, na Katánii, jsem platil jenom 1100 korun.
0: Takže jednosměrná cesta kolem 1000.
1: Tak, ta zpáteční byla trošku dražší, ta stála asi 1500, ale
0: okay,
1: co to je?
0: Takže 2,5, dívej se, 2,5, já teď jedu do Prahy v pondělí, takže ti to můžu rovnou, a vracím se v úterý, tak ti to můžu rovnou dát v číslech, jo. A platila jsem asi 990 korun za cestu tam a zpátky.
1: No, ale i tak?
0: Jo, ale jakože pořád ještě je tam rezerva do 2,5, ne?
1: No tak jako je, to ano, ale teď si vím, že do Prahy to máš 300 pade a na Sicílii to máš kolik? 3000?
0: Chápu, počítáš kilometry.
1: No,
0: když jsi to počítal na kilometry, tak jako rozumím tomu,
1: to
0: že...
1: Jako, je to tak, je to no, tak schválně, rozdělá. Hele, schválně, frešáci, hlavně vy, protože věříme, že i vy zůstáváte letos v létě doma a užíváte si prázdniny v Česku, tak kde je podle vás ta nejlepší možná destinace? V Česku, tady
0: je
1: u nás.
0: Je to příznivá pro českou dovolenou.
1: Kde to máte rádi? Jestli
0: třeba...
1: to je třeba Krumlov, nebo to je hlavní město, nebo třeba Karlovy Vary,
0: to,
1: nebo do Brna.
0: To, co blbneš, to můžou být Germanice.
1: Třeba, dobře, tak já jsem na to šel.
0: Sádráku,
1: já jsem chtěl luxus, tak tím pádem já jsem chtěl luxus, tak to se omlouvám. Dejte vědět.
2: WhatsApp 77 337 1036.

0: Roky nevyjíždí na dovolenou nikam do ciziny. A už roky jezdí právě, a my jsme to zmiňovali, do Českého Krumlova. Tam je kemp u Vikingů a ona sjíždí Vltavu. Splavuje Vltavu.
1: Tak to jo? je cool, to a se mi líbí.
0: Já to znám, protože u těch Vikingů shodou okolností jsem jako spávala taky nebo takhle. Tam jsou dva kempy, tam je víc kempů vedle sebe, ale vedle Vikingů je ještě jeden kemp. No. Takový řekněme pro lůzu.
1: Jako
0: jednodušší než u těch Vikingů, jo. Takže my jsme a navíc u Vikingů je vždycky plno. Já přesně vím, o čem mluvím, takže
1: u lůzy nejsou sprchy, nebo no, jak to je?
0: No takhle, my jsme se vkrádali právě do toho kempu u těch Vikingů, jo. Takže tam jsou sprchy.
1: Takže u Vikingů jsou i vany, nebo jako...
0: Ne, jsou tam sprchy na žetony, nebo byly v době, kdy já jsem tam jezdívala. Pak jako nahážeš si žeton, po určitou dobu ti kape voda.
1: Ano.
0: A záleží na tom, jak jsi šikovný, za kolik žetonů se usprchuješ, jo. Já jsem třeba usprchovala holka, mě stačil žeton maximálně dva, když jsem třeba měla vlasy, jo.
1: Jasně, dobře.
0: Ale vím, že kamarádky to ještě tam řvaly z té sprchy, Davidlíši sprchu, jestli...
1: Čtyři žetony málo, jo.
0: Nepůjčíš mi, prosím tě, žeton. Já mám nabydlenou hlavu a...
1: A už to neteče.
0: Sranda,
1: sprchování na žetony. Ale víš co, to si jako vem si, že sprchování na žetony zažiješ jenom v Česku. Jako to opravdu
0: no to,
1: je,
0: nevím, no,
1: to je podle mě český unikát. Jako
0: myslíš?
1: To, no já si
0: tak,
1: myslím,
0: já
1: že jako...
0: Já totiž nejezdím po kempech cizině, nemůžu
1: jako
0: to srovnávat,
1: neosprchuješ,
0: nevím.
1: Jako, jo, nebo okay. Osprchuješ právě bez žetonů. Ale dobře, jedeme dál. Patrik píše, že by moc rád viděl macochu. Dobře.
0: No to může ne.
1: No, já jsem taky neviděl macochu, ale nikdy.
0: Neviděl, jo?
1: No ne, nikdy.
0: Nejezdil na školní výlety.
1: No, asi ne. No, maminka mě neposílala.
0: No, protože možná nepřišel sám, co? A dokonce i v jiný den, než školní výlet.
1: Macocha. Hele, pak je tady ještě názor, že Mácháč, jasně, tak tam jsme taky nikdy nebyli, to jsme se shodli.
0: Lipno.
1: Že Mácháč je pro nás taky jako neúplně objevené místo.
0: Hele, Ondřej
1: píše, ahoj, dobré ráno, my letíme v září do Řecka, 3 osoby na týden, all inclusive 70 tisíc. Wow.
0: To má super cenu.
1: Ale kdybych měl další rok volit dovolenou, tak v Česku bych chtěl rozhodně vidět trosky.
0: Okay.
1: Tak těch já vidím denně několik teda.
0: Jo, a Dale zmiňuje, že má rád Lipno. Souhlasím, tam je vyžití, jo, tam je vyžití jako pro děti, tam je i tam, myslím, bobová dráha, byla jsem na ní, tuším.
1: Aha.
0: Takže jo, jako chápu, že vždycky pobere rodinku, že si teda dovolí hotel, protože přítelkyně nebo manželka, to je jedno. Prostě on píše partnerka, takže řekněme partnerka,
1: ano.
0: Že má dovolenou jedině za předpokladu, že nemusí vařit. Takže
1: no,
0: vždycky si dá tu práci.
1: Rozumím.
0: Ale jako tam to šplhá podle mě taky do vysokých finančních
1: nákladů. Takové Lipno ještě na hotelu. Teda, jako.
0: No.
1: Skválně by mě zajímalo, jestli existuje v Česku nějaký hotel, kde je all inclusive. Víš, jako, že máš snídani, oběd i večeři.
0: A jako pití k tomu, protože
1: pití,
0: toho
1: no,
0: máš plnou penzi, to, co
1: ano,
0: jsi jmenoval.
1: Ano, all inclusive, promiň, jo, ano, jo. A pití k tomu, přesně. No.
0: No tak jo, a víš o tom, že už existují all inclusive i ultra?
1: I ultra?
0: Protože, takhle,
1: co to znamená?
0: Ty máš, a to jsem zažila taky na dovolené, my jsme na svatební cestě, sorry, Ráďo.
1: Já tak to je
0: my
1: dávno,
0: jsme ale... letěli přesně, ale tak možná je tam progres, jo, posuď
1: tak,
0: sám.
1: Tak říkej, no.
0: My jsme letěli na Kypr,
1: ano.
0: Na ten Kypr jsme zaplatili asi na hlavu 25 litrů na jednoho a
1: v
0: měli
1: době?
0: Jsme v té době
1: wow.
0: A měli jsme jenom jako polopenzi,
1: no,
0: jo.
1: No.
0: A pak tam byli lidi z jiné cestovky z Česka, který... Ta banda za tu stejnou cenu měla
1: ano.
0: Už jako all inclusive.
1: A
0: takže,
1: ultra ještě.
0: No, počkej, to ještě jiná liga, kteří dostávali jako zkrátka, řekněme, i více nápojů.
1: Ano, dobře. Ano.
0: Mohli si jako pro více nápojů chodit, ale měli omezení, to znamená, že se to nestahovalo na všechny alkoholické drinky.
1: Jasně.
0: Jo, chápeš. A pak bylo all inclusive ultra, kde si měl možnost pít a jíst, co hrdlo ráčí od rána do večera. I v baru u bazénu, kam my jsme třeba vůbec
1: no
0: nemohli.
1: I vodu za chvárka, jo, jste mohli.
0: No, to jsme mohli zdarma, i vodu v bazénu, jo.
1: To mohla být i polopenze nakonec, no tak vidíš. Tak jo, tak děkujeme za vaše tipy. Ať ta dovolená bude kdekoliv, tak hlavně si ji tady u nás v tuzemsku užijte. To je důležité, že jo? A nejlépe třeba s Fresh Rádiem. Pěkné ráno přejeme, za chvilku pokračujeme.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Tak já jsem to jenom chtěl. Téma dovolený.
1: Tuzemskou letos trávíme více času než kteroukoliv jinou letní dovolenou, protože jak hotely, tak kempy jsou spokojené, hlásí plno. Nicméně já vás zvu opět do Chorvatska.
0: Dobrodošli.
1: Někteří jsou věrní Chorvatsku. A po těch hláškách, které přišly, nebo zprávách, že tam mají hady, jo, nebo že
0: žraloky.
1: Tam mají jako binec na plážích, žraloky, tak je tady video, na kterém ohrožuje život člověka úplně jiný tvor než žralok.
0: No, tvor, typně. Do kterého byste to jako nikdy neřekli, že jo? Jako, spíš si jako říkáte
1: s ním chci fotku.
0: A můžu se ho dotknout.
1: A má ploutev, jo? To je zarážející. Já třeba cokoliv má ploutev, tak já tomu nevěřím.
0: No, jako já, jo, takhle byste normálně řekli, že je to rybička, ale ono to je jako ryba, jo, velká ryba, a je to delfín.
1: Mm-hmm. A připlaval k muži v Chorvatsku, my jsme tady s Honzou studovali, kde to asi bylo, to bylo někde u poblíž letoviska Novigrad a Maslenica, takže někde jako nahoře, řekněme.
0: To znamená takový ten jako poloostrůvek, já jsem se koukal, je to nahoře,
1: je to nahoře.
0: Víceméně na úrovni Benátek, to si
1: tak,
0: řekla jako
1: jasně.
0: Pravdu, a je to takový ten poloostrov, kde je kromě Novigradu ještě Umak třeba. Že jo, a tak dále. Takže,
1: přesně,
0: ano,
1: jo, takže přes moře Benátky, tak jenom ať se orientujete. No a muž viděl delfínka, asi měl taky ambice.
0: Tak jsi říkal,
1: s tím tulit. Ovšem ten delfín ho srazil ocasní ploutví.
0: Aha.
1: A srazil ho, jako dostal ho pod hladinu.
0: No,
1: jo.
0: Jaká to musí být síla v tom ocasu?
1: No, asi jako říkám, já mám obrovský respekt. Hmm. Jinak odborníci už dlouho nepili ody na žraloky, že a nevarovali,
0: no,
1: pozor,
0: jasně,
1: jako
0: no.
1: Bacha.
0: Ano.
1: Tak teď říkají bacha na delfíny, protože člověka může i zabít takový delfín. A že je nutné k němu prostě přistupovat jako k divokému zvířeti.
0: Ok, takhle si říkám vlastně jako pozor na to jednak, ano, určitě. A druhá věc je ta, že když se delfín dostane už jako do toho, fakt do toho konce, toho Jaderského moře, tedy na úroveň Benátek, tak to už je jako blízko k nám.
1: Tak a jak by tady doplaval,
0: aby takový delfín, nevyplaval třeba na Macháči, jako,
1: no,
0: jo,
1: jako
0: a pozor, pozor na to a nestáhl vás ocasem dolů.
1: Třeba ho někdo přiveze sem, bude ho chtít pěstovat doma ve vaně, nebo chovat, pak zjistí, že na to jako nemá, tak jak se zbavuješ zvířátek,
0: to hodí do žermánek,
1: pejskou,
0: no,
1: že, tak to hodí, a to je problém na světě, tam zmutuje a rovnou máme delfín v České republice.
0: Delfín nebo sladký by se jmenoval.
1: A jak by se jmenovalo, kdyby útočil na lidi, víš, jak byly čelisti, tak kdyby, nevím, zdivočel. Jak jsou třeba takové ty...
0: Já bych to nazval...
1: Science fiction.
0: Kališácký útok. Kdyby se vypustil do kalichu tady v Bohumíně, tak je to kališácký útok.
1: Přesně tak, jo. No? Tak byste se chtěli zaplavat leť a najednou ploutvička, že?
0: A mimochodem viděla jsi, že delfín má i jako zuby a ne úplně hezké?
1: Tak asi bych to typla.
0: No, koukni na to. Koukni na to a už nikdy nebudeš delfínovi věřit. Fakt.

0: dopoledne. Právě teď na Freshi je 6 hodin 39 minut. Co to znamená?
1: No, že už je čas.
0: No jasně.
1: Je čas. Pane učiteli, pane učiteli.
0: Pane učiteli.
1: Za měsíc zvoní je čas.
0: No já jen, že je čas. Takže komu dneska zahrajeme na přání? Pro koho? Kde? Proč? Co? A jak? Jsou tady Juboxy.
2: Jubox Fresh Radio. Pošli hlasovku. 77 337 136.
1: Tak se nenechte pobízet, ne, přece.
0: No,
1: dej. Takový perfektní den. Úterý je tady, pondělí jsme přežili. Před námi středa. Prostředek týdne.
0: No vlastně a už
1: co?
0: Je konec víkend. No a víkend.
1: Už je skoro konec, přesně.
0: No a
1: teď
0: je pondělí, zase je ježmária.
1: Skoro konec. Tak my věříme, že i přesto, že to venku vypadá teda aspoň v centru Ostravy všelijak.
0: Zatím,
1: člověk
0: no,
1: jako fakt neví, jestli se to protrhá nebo z toho kápne, i když prše dneska nemá, jo?
0: Protrhá se to.
1: No jako...
0: Nebuď zvěrozvěst. Zvěrozvěst.
1: To takhle se říká člověku, který nese špatné zprávy.
0: Ne? Zvěrozvěst?
1: Většinou jsem pozitivní, takže mě nikdo ještě takhle nenadal, ale...
0: Že nemůžeš, to tak vidíš, tak nebuď zvěrozvěst teď a nech to na lidech.
1: Já to nechám jako na počasí.
0: Juboxy jsou tady.
2: Jubox, Fresh Radio.
0: Čekáme na vaše hlasové zprávy a vaše zprávy. 77 337 136.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Kdy už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Na Fresh Radio.

0: Jukeboxy Fresh Radia 652.
1: A Barťas.
2: Jukebox Fresh Radia.
3: Starec bando, tak jsem se vrátil z dovolený, tyjo, vlastně příjezd. No dlouho mi trvalo, než jsem se dal dokupy, ozývám se až teď, no nechal bych si zahrát asi písničku od Cypress Hill, Jump Around a nebo Tequila Sunrise. Ať nám to sluníčko dneska vyleze pěkně, takže jo, zdravím všechny frešáky, nazdar, čau, Barťas.
1: Barťasku, je to trefné.
0: Jako. Přesně, tady vidíš, že ta dovolená fakt má jako hezký psychický vliv, pozitivní, ano, na toho člověka, podovolené, nechce se mu, ale dívej, jak zní.
1: Jo, no, zní, jako by šel vyčilovaný, do zlu, a ne, je to práce. V pohodě. A navíc výběr songy, který tady je, tak by mohl opravdu i jako více umoudřit to počasí. Minimálně tady u nás v centru. Jo.
0: Přemluvili, jo, tak uvidíme, jaký má vliv Barťas na náš dnešní den z hlediska sluníčka.
1: Je to tak. No nic, konec keců, jdeme na to Jukeboxy Fresh Radia právě teď.
2: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit. Jukebox Fresh Radia.
4: Oh, man.

0: Jackie Hill, Bibi Rexa teda.
1: To je jedno, holky jsou si podobný, stejné. No jako... jasně, oni jsou všichni stejné.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Pěkné dobré ráno. Dneska v Ostravě a okolí maximální teploty na teploměru vyšplhají od 25 do 28 stupňů Celsia. Bude polojasno, později odpoledne a na večer dokonce skoro jasno. Teploty v noci kolem 15 stupňů. No a pokud se dneska chystáte na hory, tak vyšší polohy, třeba Beskydy nebo Jeseníky, dneska v maximách 25 stupňů Celsia, oblačná obloha, tak s tím počítejte a pro jistotu sebou deštník.
3: Fresh zprávy.
1: Cizinka chtěla trvalý pobyt v Česku, tak si koupila falešnou jazykovou zkoušku. Dala za ně 150 tisíc korun. Pak přišla žádat o trvalý pobyt. Cizinecké oddělení chtělo dokument ověřit a tím přišlo na podvod. Ženě hrozí až 3 roky vězení. Léto v Ostravě už tradičně patří také Pimprlétu. Oblíbený festival divadla Loutek nabízí o prázdninách desítky představení, koncertů, tvořivých dílen pro děti i jejich rodiče. Letos opět láká na české i zahraniční soubory. Činasky. Nohavica, Janek Ledecký s Janáčkou Filharmonii Ostrava, Ben Kristoval, tak to jsou hvězdy, které se ukázaly na letošním ročníku festivalu Štěrkovna Open Music. Ten do Hlučína opět nalákal tisíce návštěvníků a jinak tomu nebude ani příští rok. Organizátoři zveřejnili první jména příštího ročníku. Návštěvníci se můžou těšit na IMT Smile, Janu Kiršner a nebo Horky Žeslíže. Fotbalisté Vítkovic zvládli nedělní duel druhého předkola MOL Cupu v Bílovci, zvítězili 1-0 a v kole, prvním kole, je v Ostravě čekají nové sady, to bude 12. srpna. Trenér David Holiš, jehož tým do třetí ligy stoupí o víkendu na půdě nováčka Uherského Brodu, výkon chválí.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: A dobré ráno také na silnice. V tuto chvíli si dávejte pozor na Plzeňské ulici v Ostravě na Bělském lese, kde se srazily dvě osobní auta. Je to kousek před tou velkou křižovatkou naproti úřadu městského obvodu Jih. Opatrně taky na silnici 68 ve směru Třanovice a Bystřice u Frýdko-Místku. Osobní auto se srazilo s dodávkou na úrovni čerpací stanice MOL. I tam si můžete postát chviličku. Policie je na místě a celou tuhle dopravní nehodu vyšetřuje. Další informace můžete bezplatně posílat na telefonní číslo anebo WhatsAppové číslo 77337136.
2: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, Beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
7: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Slyšeli jste o tom, že jedničkou pro dovolenou v zahraničí je Turecko pro náš český národ?
1: Jo, je to pár týdnů zpátky, co jsme to říkali, jo. Že tak to vyšlo, že Turecko opravdu letos u Čechů vyhrává a je to number one.
0: No, zdá se, že si celý svět dává velkou práci s tím, aby to Chorvatsko úplně zničil, co se týče jako destinace pro dovolenou, protože jednak se řešili hadi, jednak se řešili jako víkaly, že to se řeší každý rok.
1: Delfíni.
0: Drahost, delfíni, kteří jsou agresivní, žraloci každou chvíli. No a teď prosím vás, tam jsou i želvy.
1: Ale
0: i
1: ne.
0: Agresivní želvy, které vás hryznou normálně do zadku.
1: No.
0: Jo, do rukou i do zad.
1: Ano.
0: A
1: napadli, tak jako,
0: no, napadli několik lidí tímhle způsobem. Mm-hmm. Jsou to incidenty, které řeší rekreanti v chorvatské kaštele. A co na to říct? No, to je tam i očitý svědek. Chlapeček popisuje, jak maminka vehementně zápasila s želvou, která do ní byla zakousnutá, aby se probojovala zase zpátky jako na břeh.
1: Mě to jako strašně mrzí, protože já měl Chorvatsko vždycky sugerováno jako zemi, kde je prostě klid, kde nejen Češi, ale i zbytek Evropanů prostě jezdí za svou letní dovolenou a teď poslouchám jeden problém za druhým.
0: Říkám, celý svět se spiknul.
1: To je fakt jako,
0: a aby Chorvatsko vyřadilo z žebříčku oblíbenosti nějakých destinací.
1: No,
0: jo,
1: asi jo. Dámy a pánové, pozor, my teď exkluzivně a jedinečně se přepojíme na naše chorvatské kolegy, kteří
0: tam máme
1: nám,
0: odborníky, že?
1: Ano, my tam máme jakoby fresh studio, jo? Máme té jedničku postavenou a tím pádem se teď přepojujeme na naše odborníky, kteří nám k tomu řeknou více, ano?
0: Aha. Fresh zprávy.
2: Da, nažalost, eto, to je ono nekako u ljudskoj psihi.
1: Jestli mu nemůžeš připadat.
0: Je to pochopitelně, chápeme, je to náročné pro lidskou psychiku.
2: Posljedice koje mogu to donít, nažalost, eto.
0: Je to žalostná situace, nikdy jsme se s ničím takovým nesetkali.
2: Da, nažalost, eto,
0: teď oponuje slečna, která říká, že agresivita želv je tam poprvé, že si myslí, že za to můžou turisté, kteří krmí nepříslušnými potravinami, fast foodem.
1: Jasně, čevapčiči.
2: Osoba je pala u more, evo je za njom se, kao što ste rekli, još
1: hodně moře, hodně moře.
2: Nastavljamo dok le gotovo bude moguće večeras, dok na vremenski uvjeti.
1: A jeti prišel taky?
2: Dopusti. A ako ne bude nikakve rezultata večeras, već sutra ujutro nastavljamo.
0: Večer to proberu na meetingu u baru ještě s dalšími odborníky ze života, nebo
1: ze života želv?
0: Ze života želv, spíš jako zoology jsem myslela.
1: Jasně.
2: Vrijeme se poboljšati, tako da već iza ponoći
0: bi vjetar. Pomodlí se, aby se to už nestalo.
2: Vjetar i more opali, tako da već rano ujutro bi mi nastavili potragu sa dronovima.
0: A ráno mozíši večera.
2: Sa brodicama.
1: Díky moc teda. Dobrodošli.
3: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: to teda má jako, ta ví, co chce. Ramuje svůj svět, to je fresh track, který tady Aleš Vrůna přidal, tak uvidíme, jestli z této písničky třeba nakonec bude hit. Dobré ráno, přejeme vám všem, co posloucháte raní, bon appetit. Se rýmovalo, slyšela jsi to?
1: Slyšela a prosím tě, jestli víte, co chcete,
0: kafe.
1: Já se ti omlouvám, jestli to na tebe, co blbneš, tam není ani kapička, no, ty je. Seš ale hysterka.
0: No tak ale vidím ani... co vidím, kelímek
1: no,
0: na zemi.
1: No kelímek jo, a... ale tam už nic není, hele.
0: No tak dobře, no.
1: Prosím tě, dýchej, prodýchej to, já
0: dýchám.
1: Zatím pozvu na odpolední dvojku, pozor, vlastně jenom polovinu. Mikaela je s novým náhradním partnerem, protože Marek je ve Španělsku, každopádně soutěž Pravda nebo lež tam je.
0: Včera jenom
1: nasadili jsme.
0: Pro mě, že ti do toho skočím, to je taková vsuvka právě k té dvojice, když tady Marek není. Včera mi se strašně líbilo, že poslouchal jsem včera odpolední teda dvojku. Mikaela říkala asi půl hodiny na začátku vysílání. A já vám neprozradím, koho tady dneska mám. A další vstup. A já vám neřeknu ještě, koho tady dneska mám. A třetí vstup. A za chvilku bude pravda nebo lež a já vám stále neřeknu, koho tady mám. Čtvrtý vstup byl pravda nebo lež a to řekla, je pravda, že ve studiu se mnou je Honza Kuchař. A jako jo, je to fajn, že jako to interaktivně zapojilo do soutěže, ale Mikaelka asi nepřišla na jednu důležitou zásadní věc.
1: A na kterou?
0: Že to, s kým tady vysílala, bylo celou dobu včera na webových stránkách i aplikaci.
1: No a vidíš, a to je možná jako apel na naše posluchače, že se ani jeden nepodíval, protože to netrefil nikdo.
0: Ne?
1: Ne.
0: No tak to je vrchol.
1: Právě proto včera tam nemáme žádného výherce. Hraje se prosím vás o nového partnera. My jsme do hry zapojili UM Park, který můžete najít v Ostravě. Je to největší současný park v Ostravě pro děti, to znamená jako trampolíny, parkour, airbagy, nafukovací atrakce, je tam i kavárna, takže jako i dospěláci si přijdou na své. Nicméně, ze včerejška výherce nemáme, takže uvidíme, jak se s tím poperete dneska.
0: A mohl bych tam i já?
1: Mohli pátek vyhrát. Honzíku, když se zapojíš do soutěže, tak tě pochválíme, ale dostaneš kulové.
0: No já bych si šel zaskákat na trampolínu.
1: To jako běž, jako klidně si tam běž zaskákat, meze se nekladou. Zavolej, že jsi od nás.
0: Že? Co by
1: jo,
0: ne?
1: Třeba ti řeknou, pane Pernický, tak jako...
0: Vy byste už neměl.
1: Vy můžete jít zadarmo. Choďte klidně pětkrát v týdnu.
0: No tak počkej.
1: Je to fakt super, mě to
0: tak
1: baví.
0: Tak špatně na tom nejsem.
1: Tak na to jsem vůbec nenarážela, bacha. Já jsem jako myslela, že naopak mě třeba, když byl Vojta ještě maličký, tak mě to hrozně s ním bavilo obcházet nebo oblízat tady tyhle trampolínová centra. Takže jako myslím, že vůbec bych se nedivila, kdyby tě to chytlo.
0: Tak co kdybychom šli spolu?
1: No tak jako klidně můžem.
0: Na trampošku.
1: Já jsem dokonce, mám zkušenosti bohaté v tomhle ohledu.
0: Jo,
1: nejeden skákací park jsem otvírala svým jako projevem hlasovým,
0: ano,
1: ale jenom hlasovým projevem.
0: No ale to nevadí, Moni, tak je na čase, no právě, je na čase konat.
1: Jo,
0: umíš
1: pravdu,
0: výskok vysoký.
1: Jsem zkušenější, těžší, už by to chtěla.
0: Už by to mohlo být dobrý. Park. Dneska odpoledne, no a připomínáme, že samozřejmě i my dneska budeme mít kvíz naopak a hrajeme i my o hodnotné ceny, o tom ale až potom.
1: A prosím vás, abychom to domluvili, tak s Mikaelou tenhle týden vysílá právě Honza Foltýn z TikToku z víkendu, jo?
0: Tak. A je to.
1: Ale je to.
0: Amen.
1: A teď to víte všichni.
0: A teď to víte všichni a už to prosím vás jako věďte.
1: Jak co?
0: Věďte.
1: Věďte.
0: Už to víte všichni a už to věďte.
1: Jo, že jsou znalí.
0: Že jsou znalí. A teď povinný reklamní výsek.
2: Víkend na chatě, stylově, party sud Morava, vodní relax i zábava.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: takový něžný hlásenek teď. Freya Riddings. Moni, ty jsi...
1: Já jsem
0: ty jsi nějaká jako...
1: Ano.
0: Oproti včerejšku, kdy jsi mě jako spitlikovala, když jsem ti donesl snídaně, jo, odmítla si mě, byla si naštvaná, taková jako,
1: naštvaná,
0: no pondělí, já to chápu, nebylo pondělí.
1: Ne, ty se tím jako ťula, protože já jsem ti říkala, že já jsem jako bezlepkáč, že musím najít na tu bezlepkovou dietu a já jsem ji odstartovala, takže já už jako prostě to pečivo nemůžu z toho důvodu, protože má lepek, jako.
0: No tak kdo to měl vědět?
1: No, tak říkala jsem ti to, že začnu sobotu, ale ty to asi jako průměrný chlap,
0: prosím tě, no.
1: No to nicméně, jako proč jsem to říkám? Pochválila. Já jsem ti řekla asi hodný děkuju, ale
0: říkám,
1: nechci.
0: Proč to říkám?
1: No nevím.
0: Přijdeš mi nějaká dneska jako více jako v klidu uvolněná a myslím si, že zatím něco stojí, nějaký jako čin, něco. Podle mě ses jako uvolnila. Tak relaxovala jako, se. Byla jsi v Opavě včera?
1: Nebyla jsem v Opavě, ale Honzi zase, víš co?
0: Ale je to pravda, že jo?
1: Není, protože...
0: Není?
1: Jako, jestli to myslíš takhle, já jsem totiž včera zase byla v kině, tak to srovnání nemůžeš mít, protože já jsem byla v kině i v neděli. Mně se to nestalo, já jsem měsíce nebyla v kině a najednou se mi poštěstilo jít v neděli na Toy Story 5
0: ano.
1: S Vojťou a včera jsem byla na Odysseu,
0: no.
1: Úplně náhodou jsem skončila v tom kině, a takže vlastně si mě zažil po naprosto dvou stejných večerech.
0: Jo, tak chápu,
1: a?
0: Tím pádem
1: nemáš,
0: chápu.
1: Jasně.
0: Ne, no. To byly
1: nemáš,
0: dvakrát.
1: Nemáš nabito.
0: No má, počkej.
1: Ne, nemáš nabito.
0: Dvakrát za sebou kino a účinek se projevil až v úterý ráno.
1: Ok, tak jak
0: je
1: myslíš?
0: To. No mimochodem, Odysseu, se říká, někdo říká tomu, to je jedno.
1: Je to prostě Odysseovi, jo?
0: O čem to je?
1: No, hele, to znáš určitě tu báji, tu pověst o tom, jak se Odysseus vracel ke své milované Penelope. Trvalo mu to po bitvě, po válce nějakých 7 let, protože po cestě potkával samé nástrahy. To asi třeba jako pamatuju,
0: ano.
1: Že jsem někdy slyšela. Nicméně je tam takhle. Určitě najdete spoustu věcí, které se vám nebudou líbit na tom filmu.

0: Počínaje tím, že Helenou hraje opravdu žena tmavé pleti. Jo, třeba.
1: Okay, jasně.
0: Jo? To třeba komentovali i lidi jako v kině, třeba. Jo?
1: A říkali si.
0: Ale jinak mě se, protože dneska, no to je jedno, to je no, další téma.
1: No mě to
0: dneska
1: zajímá.
0: Dneska se tak ty filmy tvoří proto, aby mohli aspirovat na Oscara.
1: Na Oscara,
0: třeba,
1: jasně,
0: protože tam
1: ano.
0: Musí mít určité prvky, které
1: musí tam být všechno.
0: Tak, musí tam být. Jako
1: homosexualita, trans, musí tam být žlutá, černá, bílá.
0: Oranžová, přesně, růžová.
1: Ano.
0: Já jsem asi debil, protože... ten tmavý prvek jsem tam objevila, ale toho geje jsem hledala marně. Byl dobrý, byl jako dobře skrytý, možná tam fakt byl. Každopádně mně se to líbilo, trvalo to bezmála 3 hodiny. A já, 2 hodiny 53 minut to je, a já jsem usedala s tím, říkám, to nemám šanci dát, jako mě nebaví tak dlouho filmy. Já i v divadle odcházím, když je přestávka, tak normálně jdu.
1: Ne,
0: já potřebuju jako, bez přestávky.
1: To mi neříkej.
0: Je to tak, no, mě to jako opravdu další produkce mě nebaví nikdy. Mně to připadá tahané zbytečné nastavování, ale já jsem ti normálně vydržela. A vůbec jsem si během toho neuvědomila a nepřistihla se, že musím sledovat hodiny. Mně se to fakt líbilo. Říkám
1: fakt?
0: To zcela bez příkras. Jsou tam skvělé herecké hvězdy, perfektní obsazení, herecké výkony za mě brilantní.
1: Ale...
0: Jako já jsem fakt koukala.
1: Wow.
0: Takže já na to piju ódu, byť si myslím, že je tam spousta věcí, které můžete rozporovat. Ale jako pěkné strávené 3 hodiny. Vůbec nelituju.
1: Matt Damon hlavní roli.
0: Člověče, měla ale ten, co můžu. Já totiž mám povolený jenom jako čistý, maximálně se solí. Nemůžu ty přidané varianty třeba jako šunka sýr, který
1: jasně.
0: Já mám radši. Jo. Takže jsem se jako obytovala.
1: A dobrý,
0: popila jsem jako místo večeře. Jako spokojená.
1: Takže doporučuješ tedy, jo?
0: Já to doporučuju, mně se to fakt líbilo.
1: Já pro změnu, jako byť jsem byl v kinový typ, já v kině byl minimálně 2x v měsíci, jako pravidelně, tak teď jsem v kině neseděl jako strašně dlouho a přijde mi, že tam jako dlouho nic nebylo ani.
0: Tak třeba se ti to stane omylem jako mě včera. Já jsem tam šla vysloveně na pracovní schůzku, ta se mi stihla zrušit 5 minut před začátkem.
1: To
0: prostě.
1: Jsou schůzky.
0: A když už jsem byla v tom futuru, kde měla být ta schůzka, no tak jsem prostě šla rovně a přišla jsem do kina.
1: Ono to není východ.
0: No, a už to bylo, jo. To bylo.
1: Tak jo, tak hele, hlavně, že se líbilo, my posíláme další hudbu a pokud třeba i vy si říkáte, no zašel bych si do kina na něco, tak není problém. Monča vás klidně provede.
0: Ještě se hrajou Bardotky třeba, jo, to byl můj původní záměr, ale vidíte to, skončil. Vyhrál to Matt Damon.

0: Last Boy. 7 hodin 40 minut, tedy čas je dneska neúprostný a my máme před sebou důležitou povinnost, a to přivzat do pátečního finále kvízu naopak dalšího finalistu, protože se blíží kvíz naopak.
1: No,
0: jsem to jako tak nějak jako řekl.
1: Tak, moudrý jsi, moudře pravíš. Máme ze včerejška Petra jako finalistu, rádi k němu přidáme kohokoliv dalšího. Je nám to jedno, růžový, žlutý, hnědý, bílý, že? My jsme se tady jako shodli jako na tom, že i my chceme být barevní.
0: Žena, jo? Mohla by to být žena.
1: Byla by fajn, kdyby to byla pohledná žena.
0: Nám ráno prostě moc dámy nevolají.
1: Sympatická žena.
0: Jakákoliv.
1: Vlastně ať je to žena.
0: Prostě, ať je to žena. Může být klidně nesympatická, ošklivá.
1: No tak to zase jako pozor. Všechny zatím, co volali, měli tak příjemný hlas, že si je neumím vylíčit v hlavě jako
0: nesympatické, ošklivé. OK, dobře, tak jo. Takhle. Suma sumárum, může to být, nebo měla by to být žena, ano?
1: Ale to je naše přání, jo, to není dokud.
0: Tak, nemusí to být.
1: Tak.
0: Kvíz naopak bude už za chviličku, jakmile zazní signál, volejte do studia, dostanete 10 otázek, na které musíte odpovědět špatně. A když to zvládnete v rámci jedné minuty, jste v pátečním finále. A možná ještě důležité zmínit, o co vlastně tento týden hrajeme, že jo?
1: Je to prosím vás poukázka za 2000 do největšího zábavního sportovního parku v Ostravě, Umpark Ostrava, OK?
0: No ale to mají odpoledne, ne?
1: Ježíš, no jo, já jsem blbec.
0: No
1: Ježíš,
0: to nevadí.
1: Tak nic máš to... Přetáčíme, jo, fakt mám.
0: Tak položím otázku ještě jednou.
1: Máš pravdu, mám vymleto.
0: A možná bychom mohli připomenout posluchačům, o co tento týden vlastně hrajeme.
1: A hrajeme o 2000 voucher do místa Radegastu Všenk, které se nachází v Nošovicích a který vám udělá dobře hlavně vašemu bříšku.
0: Tak. Dobrý, všechno správně?
1: No tak, jak error tam byl, ale
0: no,
1: tak.
0: To nevadí, malé
1: třeba
0: věci.
1: Třeba jsou naši posluchači stejně jako ty, hned to zapomenou. A já to potom aktualizuju, ten Radegastův Všenk.
0: Tak za chvilku jdeme na to.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
4: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Volej do studia. Volej do studia 77 337 136.
1: Hrajeme prosím vás o Radka Stupčenka, jo. Jenom ať je to všechno pořádně.
2: Halo.
1: Halo, no. Halo, halo, tady je Luza.
3: Halo. Kdo pak tam? Je celní zpráva.
2: Ano, tady Tomáš.
1: Ahoj, Tomáš.
3: Čau, Tomáš. Ahoj. Ahoj. Odkud nám voláš, prosím tě?
2: Do Ostravy.
3: No jo.
1: To je super. To je
3: paráda. Ostraváci. Mimochodem, moc fajn ženský hlas. Děkujeme. Že moc fajn ženský hlas. Děkujeme, že se dovolala žena.
2: Ano, jo. Po operaci.
3: Dobře, tak detaily si nechaj pro sebe klidně, my ti jenom připomeneme, že hrajeme o 2000 korun do Radegastova Šenku v případě, že se dostaneš do pátečního finále a my ti zavoláme, ale ještě předtím je důležité se do toho finále dostat, že jo?
2: Tak
3: 10 otázek ti položíme právě teď, ty na ně musíš odpovídat špatně, když to stihneš v rámci jedné minuty, jsi v pátečním finále, OK?
2: OK.
3: Jdeme na to? Tak jdeme na to.
1: Let's go.
4: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
3: Tomé, je zelená a skáče.
2: Hroch.
1: Jaký zvuk dělá žába?
2: Brr.
3: Komu říkáme, že je strýček skrblík?
2: Tomu, kdo je chudý.
1: Jakou barvu má rudé Ferrari?
2: Žlutou.
3: Kde se používá mouka?
2: Do polívky?
1: No jako, můžeš zahušťovat, rychle to ještě oprav.
2: Tak do ovoce.
1: No, můžem třeba. Co je více, 7 minus 1 nebo 4 krát 2? Co je více?
2: 7 minus 1.
1: Perfektní.
3: Kdo vládne království?
2: Prezident.
1: V jakou část dne sledujeme sunset?
2: Sunset?
1: Z anglického.
2: Odpoledne.
1: No. Co uznáme? Co?
3: No já nevím, no.
1: Sunset.
3: No, to je jako západ.
1: Víš,
2: to je západ? Tak to je večer.
1: Takže odpoledne ti máme uznat, jo? Chápu dobře.
3: No dobře, okay, tak jo. Ale to je s odřenýma ušama teda. Jako.
2: No, jo.
3: Ve kterém měsíci potkáváme Ježíška?
2: Červenci.
1: A doplň filmovou hlášku. Děláte machry a...
2: Všechno umíte.
1: No okay. Je to Tomé teda.
3: Tak jako, hele, dívej, Tomé, je to dneska fakt jako s odřenýma ušima, ale jako s odřenýma, jako tak odřenýma, že mi z nich teče krev.
1: No to už žádné uši nemáš, podle mě.
3: No, já jsem je celé sedřel.
1: Přesně tak. No nic, tak ale chlape, už jsme se rozhodli, good luck, v pátek.
2: Dobře, děkuji.
1: Buď u telefonu a uvidíme, co se stane pak, jo?
2: Okay, tak jo, díky moc.
3: Tak měj se, tak Tome, čau, ahoj,
2: Tomáš,
3: čau.
2: Ahoj.
3: No a buďte jako Tomáš a zítra zavolejte do kvízu, naopak je vy, ale buďte trošku lepší než Tomáš.
1: Si rozumíme.
3: Ano.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: to letí, toto letí. James Hype právě teď na Freshi, je 8 hodin. Dobré ráno, další zprávy.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: A v Ostravě a okolí dneska maximální teploty od 25 do 28 stupňů Celsia, bude oblačno, později odpoledne skoro jasno, teploty v noci kolem 15. A pokud se dneska chystáte na hory, tak počítejte s tím, že ve vyšších polohách, tedy Beskydy nebo Jeseníky, dneska teploty maximálně do 24 stupňů Celsia, v Jeseníkách deštivo.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Nová podoba průčelí podchodu mezi Hrabovou a Hrabůvkou už je poškozená. Sprejeři už stihli podchod znehodnotit novým grafitem. Projekt Varhany pro Ostravu vstoupil do své klíčové fáze. V těchto dnech začali zhotovitelé za pomoci těžké techniky vyzvedávat na kůr katedrály Božského spasitele v centru města jednotlivé komponenty nového katedrálního nástroje. Zařadí se k největším v České republice. Ve fakultní nemocnici Ostrava funguje už 8 let kavárna života. Dobrovolníci zpříjemňují pacientům léčbu šálkem kávy. Kavárnu už 5 let podporuje také Ostrava Poruba. České softbalistky na Italky neměly a na mistrovství Evropy berou stříbro. Ostrava se opět prezentovala jako skvělý hostitel a pořadatel významné sportovní akce. V Eros Parku v Porubě proběhlo mistrovství Evropy žen v softbalu a česká reprezentace byla na druhém místě. Gratulujeme.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Přes naší aplikaci víme, že ladíte i na Bruntálsku, tak zdravíme i tam. Dobré ráno. Pozor si dávejte na srážku osobního a nákladního auta v centru města v Nové ulici. Stále se ještě vyšetřuje také dopravní nehoda dvou osobních aut v Ostravě na Plzeňské ulici, nedaleko tramvajové zastávky úřad městského obvodu Jih. No a počítejte s tím, že dopravní nehoda se stále vyšetřuje i na 15,5 kilometru silnice 68 na trase Hranice, Třanovice a Bystřice u Frýdku Místku. Tam se srazilo osobní auto s dodávkou, tak prosím vás opatrně, pokud budete projíždět. No a další jakékoliv informace o tom, jak to na cestách a silnicích vypadá, nám můžete posílat na telefonní či WhatsAppové číslo 773371036.
1: Doprava?
2: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Kdy už tam budem.
10: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
11: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od Umpark.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Bon appetit!

0: 8 hodin 11 minut. Dobré ráno přejeme, je úterý 28. července.
1: To kdybyste se náhodou ztratili v čase a prostoru.
0: Ano, já to říkám i proto, protože před chvilkou jsem měl telefonát se svou babičkou, jo, která dneska slaví narozeniny. A je to vlastně jako pro mě speciální den, protože pro mě je babička taková jako moje druhá máma, jo. Aha. Ona mě má moc ráda. Já si jako troufnu říct, jo, s takovým jako trošičku povyskočeným egem, že ze všech vnoučat, co má, tak jsem já takový ten jako, víš, jak to jako myslím, takový ten jako tajně top.
1: Ty jsi ale jediný vnuk, ne?
0: Ne.
1: Nemá jich víc, jo?
0: Tak jasně, já mám ségru a ještě sestřenici.
1: Vnuček, no, jo, tak, zeptáme na ano, vnuka, jestli ano, jsi jediný vnuk.
0: Tak to máš pravdu, no, tak... vnuk jako takový jsem jediný.
1: Máš bohatou konkurenci.
0: Tak ano. Takže proto to tak je, takže já jsem vlastně jako volal babičce mimo éter a říkám, babi, tak všechno nejlepší ti přeji, hodně štěstí, zdraví. A ona, jo, Honzíku, děkuju, zahraj mi písničku v rádiu. A říkám, dobře, jasně, není problém. Babičko, co bys si chtěla, co ti zahraju? A teď víš, jako čekáš, co prostě jako vyleze
1: Když
0: poslouchá Party Dance Radio, říkáš si, jo, super, tak třeba řekne, je to moderní babča, jo, pozor, babička má Instagram, TikTok, Facebook, jede bomby.
1: Jasně, takže tak, ty jsi to třeba, no,
0: no takže ano,
1: David
0: jo,
1: Geta,
0: tak já jsem čekal právě něco takového, jo, a řekla, prosím tě, zahraj mi Chase and Status.
1: Tak ne, tohle fakt neřekla.
0: Ne. Prosím vás, je to speciální přání mé babičky, tudíž já ho splním, i kdyby mě to mělo stát vyhazov tady, jo? Protože tak to prostě je, my se máme jako všichni moc rádi. Takže prosím, tohle je pro mou babičku, která dnes slaví narozeniny.
1: A rovnou můžeš napsat na e-vizu Alešovi, ať ho neklepne Pepka, jo? Protože jako tohle tady fakt nehrajeme.
0: Babička říká, prosím tě, zahraj mi Mumuland.
1: Od Gottwalda.
0: Říkám, počkej, babi, jako Mumuland, jako ano, od Gottwalda, jako od Petra Gottwalda.
1: Ne, Gottwalda, od Gottwalda.
0: Gottwalda, říkám, no, tam to G se, jako od Petra Gottwalda. Ano, ano, od něho, prosím. Tak říkám, no dobře, tak výjimečně, jo. Ale já jsem jenom chtěl jako říct, že teď jsme i po telefonu řešili a je to jako k zamyšlení nejen pro důchodce, ale pro všechny. Jako říkám, babi, a cítíš se na ten svůj věk? A babička říká, ne, já se vůbec na ten svůj věk necítím. Já, je to, jako by to bylo včera, co jsme před 30 lety s tvým tatínkem pařili v hospodě po směně, pak jsme jeli do lodě na Mumuland, jo, a bylo to všechno zalité sluncem. No.
1: Jo.
0: Tak je to krásné, ono vlastně jako sluncem to je zalité pořád. Že jo.
1: To jsem trošku přehnala, ten Mumuland jako tak starý opravdu jako není, že by to, nebo možná je, já ti jako nevím, já jsem to slyšela párkrát v životě, ale když už teda přeješ, tak já mám taky člověka, který má dneska narozeniny, ale... je to zase kamarádka jako Bílovce z Nového světa, ze Slatiny, aha. A taky přeju jako Kate, jo. Ale já jí mám ráda, její tohle neposílám. Ne. Já jí beru něco
0: jako
1: jiného.
0: Chceš říct, že by jí Mumuland snad urazil, nebo
1: já
0: co?
1: Já si myslím, že ano.
0: Jo, aha. Tak babi, a jak se jmenuje tvoje kamarádka, promiň?
1: Katka. Katka.
0: Babičko a Katko, všechno nejlepší!
1: Mějte se, holky.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: a Popular, to je hit, který známe všichni a je to jeden opravdu jako z mega hitů právě víkenda. Mimochodem vím, že je to jeden z oblíbených hitů i mé ségry, která dokonce to slyšela naživo, když tady pár let zpátky v Praze víkend vystupoval.
1: Máte zvláštní rodinu, to hudební spektrum je opravdu brilantní. Babička Mumulent Kotvalda, tvoje sestra Víkenda a jo, a maminka poslouchá co?
0: Maminka, co ona má tak ráda, no?
1: A tatínek, jestli jsi jako pomamil, popotatil, posegřil nebo po babičce?
0: Ne, já jsem specifický sám o sobě.
1: Okay,
0: já to jakoby,
1: a
0: to,
1: odkud
0: já to
1: nemám... máš zálibu třeba k takovým interpretům českým, jako je paní Zagorová nebo byla...
0: Tak to je maminka, jo?
1: To je maminka,
0: no.
1: Jo?
0: Maminka.
1: Jo,
0: je,
1: ta maminka to předala.
0: Hele, maminka teď byla se mnou na Štěrkovně a byli jsme na vystoupení Jaromíra Nohavěci. Jasně. Maminka asi třikrát plakala. Jo, takže ta si to užila se vší parádou teda. Fakt, že jo, no. Tak asi po mamce teda.
1: Věz, že Štěrkovna vypustila pro další rok už interprety, kteří tam budou, třeba IMT Smile, tam bude Jana Kirchner, jo? A nebo moje velice oblíbená slovenská kapela Horký že slíže.
0: Ano, já jsem tu informaci slyšel od mistra Ostárka už přímo na Štěrkovně, když to říkal, slyšel jsem, byl jsem u toho. Já tedy největší radost mám z Jany Kirchner, byť možná by to někomu přišlo jako cože, Jana Kirchner, děláš si srandu. Dámy a pánové, já jsem jí naživo slyšel loni o Vánocích.
1: Aha.
0: A vystupovala tady v Ostravě na Masarykáči a teda musím jako říct, že já jsem tak skvělý koncert, plný energie, krásy, jako fakt vážně, teď mluvím vážně, jo. Energie, krásy, charisma, já jsem to asi možná ani nikdy nezažil. A stoprocentně vím, že na Janu Kirchner půjdu, protože já to potřebuju, ten pocit strašně moc zažít ještě jednou.
1: Jo, nejsi sám, znám spoustu chlapů, kteří o ní mluví v superlativech stejně jako ty. Dokonce opivujou fakty, fyzický vzhled.
0: Jo,
1: ona
0: je
1: dokonce, já si i myslím, jestli ona nemá nějakou jako modelingovou minulost.
0: Má,
1: jo?
0: Ano, ona má.
1: Takže...
0: má. Je to krásná baba, to se teda jo, jako musí nechat. Já musím jako přiznat, že kdysi dávno, když se natáčela nejnovější řada Hlasu.
1: Jo, ona tam
0: dělá
1: porotkyni.
0: No,
1: jo,
0: tak
1: jo.
0: Tam mi byla jako malinko nesympatická. Tam mi jako nebyla úplně jako sympatická.
1: Tak musela být asi přísná, ne? Nebo v čem ti byla nesympatická?
0: Nevím vlastně, asi to nedokážu jako říct, ale vím, že mi nebyla úplně sympatická.
1: Okay.
0: Naopak jako loni o Vánocích si tu moji pověst v hlavě jako dobře vyčistila.
1: Jasně, vylepšila si to. Když to je hezké od tebe, že si jí dal ještě šanci.
0: Jo, jo, ona chtěla. Ona podle mě chtěla.
1: Jo, určitě. Nemohla rozpad.
0: No,
1: určitě.
0: Tak jsem proto udělal cokoliv a jo, má odpuštěno. Takže těším se. No, to je vše?
1: No to je vše. Na to,
0: zatím
1: že to měl
0: další,
1: být...
0: další jména nevíme?
1: Poslouchej, další jména nevíme, na to, že to měl být krátký vstup před breakem, jo, bylo v plánu, tak si myslím, že si kecala až dost.
0: Tak pardon, no, tak já jsem o sobě potřeboval, nebo o Janě jsem potřeboval.
1: Jo, já jsem pocítila, že to potřebuješ vyhodit. Tak a teď to, reklamní výsek.
0: Je to venku.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s prulískami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Ty poslouchej, ty jakožto člověk, co je zadaný poslední jako týdny, tak dopamín je to jako hormon, který se vyplavuje při lásce?
1: Dopamín je konkrétně tedy jako jaký hormon?
0: No já nevím, jestli je to ten hormon, který, ten hormon, jako jak se říká tomu hormonu štěstí, který ty asi jako máš?
1: Estrogen.
0: Estrogen je ženský hormon, Honzi. Dopamin. Aha. A vy máte testosteron.
1: Tak testosteron.
0: Dopamin je hormon, který funguje jako posel dobré nálady, motivace, odměny. Může být, ok.
1: Tak, dobře.
0: Tak jenom, kdybyste chtěli toho dopamínu mít více, tak byste si měli najít lásku.
1: Aha.
0: A abyste si mohli najít lásku, musíte si požádat o schůlení přátel, protože údajně přátelé rozhodují, je to takový poslední trend, o tom, s kým budem nebo nebudem.
1: Jo, takhle. Já myslel, že řekneš nakonec, že si musím požádat o schválení rodičů třeba. Jako,
0: to nebo... rodičů ne, je to prý o tom, že se dneska lidé baví se svými kamarády a konzultují s nima svůj potenciální vztah. Takže vlastně přátelé rozhodují o tom, jestli jako s někým budeme nebo nebudeme chodit.
1: To znamená, no počkej, takže to znamená, že teda jako vlastně já bych se měl podle tady tohoto trendu zeptat svých kamarádů, jestli jako je má přítelkyně v pořádku.
0: Přesně tak, jestli jako se necháš ovlivnit natolik, aby se přítelkyně stala tou přítelkyní, anebo ne.
1: No a v případě, že by jako kamarádi nesouhlasili a řekli by, že jako v pořádku vlastně není a že se jim nelíbí, tak jako co se pak děje?
0: No
1: jako,
0: to mi řekni ty, já jsem 17 let vdaná, rozumíš, že mám úplně starosti naštěstí, ale kečumím, že vlastně dneska se neptáš rodičů, ale vezmeš WhatsApp. Ve skupině zjistí, jestli máš s někým
1: chodit. Ty ses ptala svých kamarádů tehda, jako jestli je Ráďa v pohodě?
0: Ale asi jsem se přímo takhle přímočaře neptala, ale určitě, jako určitě pro mě názor těch kamarádů, kamarádek byl důležitý, ale já jsem se ani neptala, to prostě jako vyplyne z té situace. Když se znamuješ, tak vidíš, jestli jsou na stejné vlně, jestli to jako mezi něma funguje, nefunguje. Jako určitě se to dalo vyredukovat, jo.
1: No dobře, dobře, no. Protože mně teda přijde, že jako.
0: No co ti přijde?
1: No nevím, je to takové jako k zamyšlení hodně.
0: No tak ty teď máš přítelkyni, tak ptal se s někoho, jestli s ním můžeš být?
1: No tak jako vyloženě ptal, jestli s ním můžu být, ne?
0: Dobře,
1: ne?
0: A řekl ti někdo z tvého okolí, že ne, že by tě to jako ovlivnilo?
1: Ne, to taky ne. No, no tak... vlastně jako jo.
0: Jako jo.
1: Jo, je
0: a
1: kamarád...
0: nechal se s tím ovlivnit, nebo nenechal? Nenechal. Takže vlastně nezapadáš do současného trendu.
1: Takže já se budu dál ptát asi maminky tím pádem.
0: Zůstaň u maminky.

0: Láska už teď nově není jenom o tom, jestli to funguje mezi jedním a druhým. Nově podle té nové studie a toho trendu to má být o tom, že vám novou lásku schválí především vaši přátelé.
1: Řekni to na plnou pusu, prostě rozhodnou o tom, jestli jo nebo ne.
0: Nevím, jestli to je správně, posuďte sami a vlastně vytvořte si ten vztah sami. Je jedno, kdo vám to schválí. Nicméně mně se moc líbí názor od Tomina, který nám píše na naší aplikaci a doslova tam jako napsal scénku, jak by to mohlo teoreticky vypadat. Jo? Poslouchej dobře. Prej, hele, já nevím, Petře, jestli mám začít chodit s tou Kamilou. Petr říká, ne, seš blbej, neberí, s ní chci chodit já. Bude, co to říká? No tak dobře, když teda říkáš.
1: Tak si nech, jo.
0: Tak si
1: takhle, takhle jednoduše bez boje.
0: Takže takhle nějak, jako, jestli to má fungovat nebo vypadat, no nevím, nevím teda. Jako. Nemyslím si, že je to úplně, úplně správně. Jako. Můj názor teda. Já, jak říkám, já bych raději nechal ten finální názor třeba na mámu. Že? To je prostě mama ožeňma.
1: Díval.
0: Jo, něco jsem viděl.
1: A jak to teda dopadlo? Oženil se nebo neoženil?
0: No,
1: protože jako mám pocit, že on je v jiné reality show.
0: No, tak i to, těch sérií bylo více, myslím.
1: Jasně, já si myslela, že myslíš toho posledního, jo, co teď byl slavný na Slovensku, ten dlouhovlasý, kterého všichni...
0: Jak to dopadlo s ním, že?
1: No právě, oni všichni říkali, že má netypický obličej, takže si ho umí představit jako modele.
0: Aha, aha.
1: A dokonce on... Do toho šel,
0: no.
1: A nějaké fotky s ním jsem viděla, takže asi jako jo, mohl bych lidi dělat.
0: Tak vidíš, nakonec, jak to... Pamatuješ si reality show Farmář hledá ženu?
1: Jo, a to teď běží, myslím, i den a noc,
0: ne, to je farma, to je farma.
1: To je farma,
0: ale
1: něco,
0: to je něco jiného, pozor,
1: pravdu,
0: pozor.
1: Farmář hledá ženu, jasně. Jo,
0: ale Farmář hledá ženu, to je pár let zpátky. Já si dokonce myslím, že to moderovala Pergnerová kdysi.
1: Jo.
0: A to byl jako fenoménu, teda. Tam se našli takový exoti, že je, mě jich bylo líto. Já si pamatuju třeba frajera, který jako nevěděl, co to je toustovač. No a pamatuju, já říká, tyjo, tak to jsem ještě neviděl, takovou hypermoderní technologii.
1: Tak tam se žije jinak, že?
0: Blanka mu říkala, to je normální toustovač, to není žádná technologie. Jako koncept Farmář hledá ženu, to bylo teda něco. To bych klidně jako znova udělal.
1: A já mám pocit, že jsem viděla něco, ale tam to moderovala Laďka Někěšová.
0: Nebo, je to možné.
1: Ale teď běží nějaká reality show Are You The One?
0: Ano.
1: Jsou zavření v té vile přece a jako snaží se spárovat.
0: Takže novodobý vyvolení.
1: No já nevím, já se na to takhle, já jsem viděla ten úvodní počáteční díl a opět mi spadla brada, kde jsem říkala, cože, to nemyslí vážně.
0: No, bohužel.
1: Že to nemůže, na to se lidi nemůžou dívat. A dívejte se.
0: Bohužel, lidi na to koukají.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Vyhrávej skvělé ceny!
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: No, super.
2: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory, javorsky.cz. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: No ale ne teda. Mrkni se, co se děje venku.
1: No jo, já jsem vám to říkal, že on vyjde.
0: V 6 hodin říkal, dejte tomu čas, v 7 hodin říkal, dejte tomu čas, v 8 hodin říkal, dejte tomu čas a v 9 hodin říkal, měl jsem pravdu.
1: Dali jste tomu čas a to je důležité. Pěkné ráno, pěkné dopoledne vám přeje Ranní dvojka Monika a Honza. My se vlastně už tuto chvíli loučíme, děkujeme za vaši dnešní přízeň, těšit se na vás budeme opět zítra.
0: Na vašem našem rádiu
1: a to je vaše naše oblíbená dvojka a posíláme naše i vaše oblíbené další písničky.
0: No, překvapivě je venku jenom 18, jo, mi chceš říct, to no, vypadá, že je víc.
1: To stačí, ale kolik bys chtěla, prosím
0: no, já
1: tebe.
0: Já nevím, kolik mi slíbíš v dalších zprávách za pár minut.
1: Dneska maximek 25 až 28, ale no, o tom ale až za chviličku, jo.
0: Okay. Okidoki.
1: Mějte se, ahoj!
0: Zase zítra, jo? Tak čau.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
3: Tak ještě s mikrofonem by to možná bylo fajn. Dobré ráno, dobré dopoledne aktuálně v Ostravě. 19 stupňů Celsia, dneska v maximech 25 až 28. Bude polojasno, později odpoledne skoro jasno, teploty v noci kolem 15. No a pokud se dneska chystáte i do vyšších poloh, tedy nahory, tak počítejte, že v maximech naměříme do 24 stupňů Celsia a bude oblačná obloha.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Cizinka chtěla trvalý pobyt v Česku, a tak si koupila falešnou jazykovou zkoušku. Dala za ní 150 tisíc korun. Pak přišla žádat o trvalý pobyt. Cizinecké oddělení chtělo dokument ověřit a tím přišlo na podvod. Ženě hrozí až 3 roky vězení. Léto v Ostravě už tradičně patří také Pimprlétu. Oblíbený festival divadla Loutek nabízí o prázdninách desítky představení, koncertů, tvořivých dílen pro děti i jejich rodiče. Letos opět láká na české i zahraniční soubory. Činasky, Nohavica, Janek Ledecký s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Ben Kristoval, tak to jsou hvězdy, které se ukázaly na letošním ročníku festivalu Štěrkovna Open Music. Ten do Hlučína opět nalákal tisíce návštěvníků a jinak k tomu nebude ani příští rok. Organizátoři zveřejnili první jména příštího ročníku. Návštěvníci se mohou těšit na IMT Smile, Janu Kiršner a nebo Horky Žeslíže. Fotbalisté Vítkovice zvládli nedělní duel druhého předkola Molka po Bílovci, zvítězili 1-0 a v prvním kole je v Ostravě čekají nové sady. To bude 12. srpna.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: Nehoda auta, které mělo upadlé kolo na zastávce autobusu Hotel Bělský les v Ostravě, je pravděpodobně už vyšetřena a je tam klid, takže za tyto informace děkujeme. Pozor si dávejte, zejména teda posluchači, kteří nás ladí přes apku na severu Bruntál. Osobní auto s nákladním autem se v centru města srazilo v ulici Nová, kousek od místní jednoty. Tak opatrně, i tam se stále ještě dopravní nehoda může vyšetřovat a tím pádem se můžete při průjezdu zdržet. V tuto chvíli je to vše. Děkujeme, jezděte opatrně a s Fresh Rádiem.
1: Doprava?
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme, jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

0: Fresh. To dobré ráno. Víte, jak to udělá opravdu úplně jiný den?
1: I jako lidem, které neznáš.
0: Opravdu. My,
1: vážně,
0: když se potkáváme v tramvaji, tak jsou tam lidé, kteří normálně, když se třeba sedneš poblíž, tak jako fakt aktivně pozdraví.
1: Ano.
0: A to je o hodně příjemnější. A potom se i loučíš s tebou a řeknou, přeju vám krásný den, jak
1: jo,
0: to dneska udělal
1: plán. Je to tak. Super. A navíc, Moni, nevím, jestli to víš, nebo určitě to víš, ale slovíčko nebo slova dobré ráno mají několik podob. Několik podob, jo?
0: Jakože můžeš říct dobré ranko.
1: Ne. Podle pocitu a nálady. Prosím tě, řekni mi dobré ráno, tak jak jsi ho dneska říkala lidem v tramvaji ty.
0: Dobré ráno.
1: Řekni dobré ráno, takže ale jako je dobré, ale víš, že nestíháš, všechno je tak.
0: Dobré ráno.
1: Jak?
0: Dobré ráno.
1: Řekni dobré ráno svůdně. Někomu, kdo se ti maličko líbí.
0: Dobré ráno.
1: A teď řekni dobré ráno někomu, koho nemáš ráda.
0: To ani neřeknu nic. Ne, to bych řekla. Já vždycky zdravím, jo.
1: Tak jak bys řekla
0: nevím,
1: dobré ráno?
0: Já jako normálně, ale dobré ráno.
1: Dobré ráno. A řekni naposledy dobré ráno naštvaně ještě nějak jako.
0: Dobré ráno.
1: A jak bys řekla dobré ráno my?
0: Že jsem tě zdravila dneska, ne? Tak si vzpomeň.
1: Nevím, jak zdraví. Já právě přemýšlím.
0: Takže jsem řekla dobré ránko, ne?
1: Jo, dobré ránko, mě zdraví česky, no, celkem. Jo, to je pravda, no. Jo, okej,
0: dobře. Jako úplně dívej, nestřílím ohňostroje, ale...
1: Ale mohla by se třeba Honzíčku, dobré ráno, ti přeji, mazleko. Best of Fresh.

0: Vladimíra Mockovského.
1: Švédská zpěvačka September nahrává nahrávku Cry for You v roce 2005 jako osobní zpověď o vztahu, který skončil dříve než vlastně pořádně začal. Minimalistický beat, chladná severská melodie, emotivní text, lítost, návraty. No a track se stává nečekaným klubovým hitem, který v různých remixech pluje parkety dodnes.
0: Milénium Lumína Mockovského.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Fresh. Kvíz naopak, slyšíme se?
1: Slyšíme.
0: Kdo tam je?
1: Aleš.
0: Aleši, ahoj, odkud voláš, co pověz nám?
1: Z Ostravy.
0: No, z Ostravy.
2: Tak smutně. Z Ostravy.
1: Je také upršené počasí, tak
0: já
1: z Ostravy.
0: Vím, ale, Alíko, ale tak odkud bys si chtěl volat, jako? Tak řekni,
2: no, ale
0: jako.
2: Abys to měl veselé část. Z Havířova, nebo z Frýdku, nebo z Mostu?
0: Ne. Tak kdyby volal z Havířova, tak řekne, Aleši, odkud voláš? Z Havířova. Ale a kdyby třeba volal Zorlové, tak neřekne vůbec nic.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Italská houseová prtička kolem DJ Daniela Davoliho, tedy Black Box, s vokalistkou Martou Wash, natočili legendární taneční songy jako Everybody, Everybody,

0: Fantasy, Strike It Up, I Don't Anybody Else, ale hlavně slavné Ride On Time z roku 1989, kdy jen v samotné Anglii se tato písnička držela na špici hitparády po celých dlouhých 6 týdnů. A tu si teď dáme.
1: Alešův Old School.

0: Radio. Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! JJ na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré úterní dopoledne. Na cestách v tuto chvíli dvě nehody, obě na Bruntálsku. Mám asi Bruntál dlouho má pocit, že nebyl slyšet, tak začneme tedy nehodami. Jedna je přímo, respektive takto, jedna je na takové spojovačce na Bruntálsku mezi obcemi Karlovice a Pustá Rudná, nedaleko z Řiceniny hradu Freudenstein. Jsme opravdu na Bruntálsku, nás jo. Tak je tam taková úplně zatáčka za roh prakticky, tak tam se řeší následky nehody osobního auta a překáží tam, protože to předpokládám, že asi vyletěl z cesty, že třeba nebyl místní. No a druhá nehoda, ta je pro změnu v úseku zvaném Žlutý kopec, což je výjezd z Bruntálu směrem vrchem na okresce na Luhy. To jsou části, co? Tak tam taky havárie.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh.

0: Ještě trošku navážu na to automoto téma, protože na internetu čerstvá zpráva, která zní velmi pozitivně nám spalovacím řidičům. Ceny ropy klesají, jupí! Ceny ropy v úterý pokračují v poklesu, už v pondělí začaly klesat zhruba 8% a jedou dále. Aktuálně jsou nejnižší od 20. července. No. Jenomže otázka je zase, jak dlouho to vydrží, že jo? Hlavní příčinou jsou podle analytiků naděje na vyřešení konfliktu, no tak to nevydrží. Ale dovolím si takovou malou odbočku, protože z okolností včera a dneska jezdím elektroautem, poměrně velkým, Q4, e-tron takzvaný. A byť jsem pořád spalovák a zatím se na tom nic nezmění, ale chápu, že do budoucna to asi bude cesta, tak normálně musím konstatovat. Jednak, že i před 2 lety se dá koupit auto, nebo před 3, které normálně a navíc v segmentu kolem 2 milionů nemá. Ne, že nemá zadní kameru, to tam doděláváme, ale to třeba nemá ani přední senzory. Jo. To si řeknete jako v roce 2023, nebo kolik to je, a nemá. Každopádně 220 koní, kilowattů jenom, sice elektro, ale to jede teda brutálně, no. Nicméně, přesto všechno, pořád vím, že každé moje další auto zatím bude spalovací.
1: Novinky na Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Jo, koukám, že region Bruntálský se, nebo vůbec to okolí Jeseníku se dneska chce stát mediálně slavným, protože dvě nehody v těchhle těch místech. A teď další aktuální zpráva, že na Šumperk, což je v podstatě sice kousek dál od Bruntálu, ale pořád kolem Jeseníku, tak na webové stránky a vůbec webovou síť od města, takzvaného Šumperku, zaútočili hackři už včera odpoledne a ještě stále s tím bojují. Aktuálně to vypadá tak, že nejdou maily a nejde třeba ani pokladna. A to je problém, že jo? Jdete pro nějaké love na úřad a oni vám řeknou, nejde.
1: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Tam je dinosauří mláďácko.
7: Jmenuji se Stegosaura.
6: On chodí.
8: On je živý.
5: Hoši, velké řeště s průlízkami.
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
10: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt. To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
13: Doprava.
14: A mám tady jednu bonzovačku čerstvou v Ostravě na slovenské a ta zní čau, na slovenské náhodně zastavují dvě babe a chlap, teď tam mají autoškolu, jakože zastavili autoškolu? Nemyslím si, že byl moc rychle, že? Ale tak samozřejmě každého můžou zastavit, jo? Jenom je to takové zvláštní, když policisté zastaví autoškolu.
15: Dab FM anebo apka.

A ještě jednu dopravní mám, to se dneska nějak roztrpital. No jo, je hlinku hezky, že jo. A ta zní u Aček tady v Ostravě, to znamená Místecka, směrem do centra stojí Kodiak. A asi tam nestojí tak, jako že by se nudil. Já ještě jsem si říkal, co by se dalo kontrolovat u té autoškoly a vlastně jediné, co mi, nebo jediné, to první, co mi pak napadlo, je alkohol, že jo? Protože ať už žák nebo učitel, což je ta horší varianta. A to mě připomíná jeden takový takový průměrný fór. Já teda moc fóry nevykládám, protože to moc neumím, ale ten mě baví. A zní na téma vlastně školních výletů. Tam ten alkohol taky hraje roli, protože že jo, žáci schovávají alkohol před učiteli. Učitelé schovávají alkohol před žáky. No a řidič autobusu, ten to schovává před všema. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

Jo, zraničky, to by vám šlo. Já jsem řekl po x letech jeden vtip, hned mi tady začaly chodit různé vtipy. Ne, já fakt neumím vykládat vtipy, já nedělám to, co neumím, ale dám ještě jeden, protože to, co tady přišlo, to jsem tady mám spadl ze židle. A slibuju, že zase dalších 5 let žádný vtip neřekne. Tak, ten, protože to je pochopitelně u nás parketa hlavně odpoledne Marka, že jo? Marek a vtipy, to je geniální kombinace. A já si teda dovolím jeden, co jsem přišel. A ten zní, paní učitelka ve škole říká, děti, děti, kdy je nejlepší sbírat ovoce ze stromů? A ozve se vzadu Dežo a říká, paní učitelka, když je sousedův pes uvazány. Fresh.

0: Doprava. Doprava.
1: V systému visí stále upozornění na nehodu na Bruntálsku v úseku mezi obcemi Pustá Rudná a Karlovice, tak tam v zatáčce celkem jedovaté se řeší následky nehody. A připomínám měření, jednak na slovenské v Ostravě se zřejmě buď měří nebo kontroluje a stejně tak i na místecké na úrovni Aček směrem na centrum, to samé v Leně Modrém.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Fresh Radio. Jsme

Když nám frčí ty dovolené a cestování letadly, tak mám jednu v mém stylu pozitivní. Americký úřad pro letectví oznámil, že letadla Boeing 737 MAX mají problém. Takže pokud, vysvětlím za chvilku, ale pokud ho máte zrovna teďkom na své letence, na svém boarding pasu, tak doporučuji možná vypnout rádio, pokud chcete mít klidné spaní. A jde o to, že několik set letadel, nejlíp víc tohoto typu, má špatně uchycené sedadla. Takže v případě nějakého neštěstí a nouzového přistávání by se ty sedadla mohly urvat. Já myslím, že když už víte, že to letadlo má trouble a padá k zemi a má nějaké nouzové to, tak je vám úplně jedno, jestli ty sedadla drží nebo ne. Je to tak, že v těch kolejnicích jsou údajně nějak špatně upevněny. Týká se to až 69 sedadel v každém letadle. A teď, co mě zarazilo, tak oprava upevnění každého z nich zabere odhadem 1 hodinu. Jedno sedadlo 1 hodinu, jo. To znamená, že v jednom letadle 70 sedadel, 700 hodin, dělá 24, to budu dělat 3 týdny jedno letadlo, jo. Husté. Nevím, jestli ho tisknu na 3D tiskárně z doma. Co dělá i hodinu na upevnění sedadla, jako? Tam je pár šroubků, možná nějaký kabel. No, nevím, nerozumím tomu, taky dobře. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Jsou takové, jak to říct, odvětví, kdy hlavně maminy, zejména ty čerstvé, jsou velmi opatrné na to, co svému novému dítěti, ale jo, v podstatě je to nové dítě, koupí za chemické, nebo kosmetické, to je lepší slovo, kosmetické přípravky, aby to nebylo nebezpečné, nemělo to nějaké vedlejší efekty a podobně. A já jako laik vím, že jedna z největších firem v téhleté dětské oblasti biznisu zvané drogerie a podobné prostředky je Johnson & Johnson. A ti mají dlouhodobý problém. Ve Spojených státech se s nimi už po mnoho let vede jeden z nejdelších sporů aktuálně ve světovém biznise, protože měli zdravotně závadný dětský pudr. Si řeknete, tyjo, tak Johnson & Johnson, že jo, co víc tomu děcku a dětský pudr. To musí být to nejlepší, no není, no. Jejich dětský pudr obsahuje mastek, který způsobuje rakovinu vaječníků, takže po celých státech jsou na ně podány 10 000 žalob a firma s tím bojuje. No a teď oznámili, že jsou ochotní vydat až 100 miliard na vyrovnání všech těch sporů, aby už byl konečně jednou provždy klid. Tak si vemte, jaký ten farmaceutický, potažmo drogistický průmysl je neskutečný a nehorázný biznis, když tady fréři oznámí, že klidně dají 100 miliard na odškodné. Jo, moc jsem se učil, mohl jsem míchat nějaké masti.
1: Fresh Track, Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Jirka a Javorský. Pojď

Na tento, no, toto období, nevím úplně přesně, který den, ale vychází v automoto světě jedno takové hezké výročí, kulaté, poměrně už fousaté. A vztahuje se k jednomu z aut, které svého času motorizovali vždycky danou zemi, tentokrát jde o Itálii, kdy v roce 1956 byl představen Fiat 600, kterému se tehdy říkalo Multipla, ale pozor, neplát si to s tím v moderní době jedním z nejškarečích aut, takovou tou skoro dodávkou Multipla, to je úplně jiné auto. Tady se bavíme o tom malém kulatém Fiatkovi, takovém broučkovým šestistovce, které se i tehdy říkalo Multipla. No a teď právě 70 let, a aby toho nebylo málo, tak na počest vlastně toho výročí oznámili představitelé fabriky, že příští rok by se měla, nebo 2028, to znamená za dva roky by se měla vyrábět nová reinkarnovaná Multipla, to znamená ne zase ta obludná škaredá polododávka, ale ten malý legendární kulatý šestistovkový Fiatek s tím, že bude bohužel vysavač. No, no to dneska v dnešní době nejde jinak, že všechny auta už se vyvíjí jako elektroauta. A jako vypadá to na těch studiích moc hezky, nevím, jak dalece už to jsou reálné fotky nebo zatím jenom studie, ale je to hezké, no. Akorát v dnešní době, kdy hlavně mladé blonděté slečny chtějí 8-metrové, 50-kilometrové na výšku offroady a SUVčka, tak tyhle ty prďochy auta, jestli to má vůbec ještě význam? Já myslím, že jo. Klientů to bude mít. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

jako člověk se kolikrát nestačí divit, co všechno se dá jakože na oko prodat. Jo? Aktuálně přímo z našeho města řešili páni policisté případ, kdy cizinka 40letá žádala o trvalý pobyt a jedna z podmínek toho, abyste dostali trvalý pobyt v Česku jako cizinec, je, že musíte mít znalost českého jazyka, takže je na to speciální jakoby kurz, nebo jak to pojmenovat. Na jehož konci dostanete certifikát, se kterým můžete jít žádat o trvalý pobyt jakožto cizinec. No a dotyčná asi možná zaujala už tím, když přišla tedy z papíry na úřad vyřizovat občanství a zřejmě to bylo, a podobně. Takže úřednice nelenila a samozřejmě začala zjišťovat co a jak. Oslovila dotyčnou školu, ze které byl ten certifikát, kdy tedy dotyčná cizinka absolvovala, v jakém období. A tam zjistili, že k ním žádná tahletá osoba nechodila. No tak přitlačili na dotyčnou cizinku a ta teda řekla, no víte, jak česky tak dobře neumím, tak jsem si radši ten certifikát koupila za 150 tisíc. 150 tisíc. No a vypadá to tak, že někdo jí ho prodal, prostě certifikát ve Photoshopu přepsaný jenom na její údaje. 150 doma v kapse. Dobrý biznis za pár minut na Photoshopu. Mám si nějakou zkušenost. Fresh.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Posloucháš Fresh Radio.
1: Finanční podvody, to je takové relativně časté téma. A navíc dneska v posledních měsících a možná už letech hodně frčí a evidentně se to vyplácí. Takže je vesměs zázrak, když se někomu podaří někde, jakože panům policistům, podaří čapnout někoho, kdo jede třeba v tom daném biznise. Tak si řeknete, jupí. No a teď takový ten paradox některých rozhodnutí, na to navazuje zpráva. Přerovští kriminalisté zadrželi kurýra podvodníků, který předával peníze těm fingovaným bankéřům, falešným a podobně a policistům. No. Takže čapli ho, když přebíral tedy peníze od jedné zase takové oběti. Vzali ho za ty správné dveře, které se nedají otevřít zevnitř. Jenomže pan soudce ho propustil. To si řeknete, jako to si myslí vážně? No. Se tady snažím najít nějaký duchaplný... Jo, tady to je. Dle svých kompetencí rozhodl v dané věci samosoudce vydáním trestního příkazu a podezřelého propustil. To dává smysl, že?

0: jo, něco se urodilo nového tady. Na Opavsku v Ludgeřovicích, ulice Lípová, havárie cyklisty. Muselo bolet, no. A druhá nehoda, nový čin v části zvané Žilina na Beskidské ulici. Si říkám, tam bývá často nehoda na té Žilině, na té Beskidské. Asi je tam nějaký nepřehledný úsek. Takže na Beskidské ulici havarovalo osobní auto a překáží na cestě.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
0: Kde?
7: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
0: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
0: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Siesta. A Radek Erben mluví s těmi, o kterých se mluví na Fresh Radio.
12: Hezké poledne, 12 hodin 4 minuty, je úterý 28. července. No a za chvilku přivítáme ve studiu radního města Ostravy Michala Mariánka. Budeme se bavit o zdravotnictví tady v Ostravě. Harry Styles a Rigard. Dobrý den.

0: Tohle byl Harry Styles, máme 12 hodin 10 minut a slíbil jsem, že si dnes budeme povídat o zdravotnictví v Ostravě. Mám tady osobu povolanou, radního statutárního města Ostravy, Michala Mariánka. Pane radní, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My jsme rádi, že teď to zdravotnictví trošku probereme z různých úhlů pohledu a jestli dovolíte, tak já bych začal třeba městskou nemocnicí Ostrava. Když se ohlédnete za tím posledním obdobím, které projekty právě realizované v této městské nemocnici považujete vy za zásadnější nebo zásadní, nejzásadnější a proč?
1: Tak já bych se nejradši ohlídl jako třeba 10 let zpátky, jo, protože tam my jsme nastartovali modernizaci nemocnice po dlouhých letech. Zavřeli jsme fond pro modernizaci a opravu nemocnice. Pro vaši představu jenom, že jsme od toho roku 2016 do té nemocnice, do toho fondu vložili více než 2,2 miliardy korun. Hmm. Dneska je tam zůstatek zhruba 500 milionů, takže poměrně hodně peněz se investovalo, no ale v těch posledních 3-4 letech je to pár věcí, některé, co souvisí přímo s těmi zdravotnickými výkony a něco třeba, co pacienti, věřím, že i návštěvníci nemocnice ocení. S takovou prostě věc, která mimo areál byla výstavba parkovacího domu. Všichni si možná pamatujeme, tam bylo to staré parkoviště, bylo tam jenom 110 parkovacích míst a my jsme tam vlastně vystavili 7podlažní parkovací dům, 3 patra jsou pod zemí. Dneska těch parkovacích míst je tam 700, z toho ty podzemní patra slouží pro zaměstnance nemocnice. Oni tím, že mají směnnost, tak i se jich tam vystřídá víc než těch parkovacích míst. I ta cena toho parkování je opravdu přátelská, je to 20 korun za hodinu, maximálně 120 korun za den. Čili to je taková jako drobnost, že jsme vlastně 7x zvýšili parkovací kapacity. Samozřejmě my jsme s tím sledovali, že chceme i vymístit auta z nemocnice, ať tam lépe projedou sanitky. No a co ještě jako důležitá taková logistická věc, že my jsme do toho objektu vymístili nemocniční lékárnu, která je dneska podstatně větší, má lepší skladovací podmínky, i ty laboratoře, kde oni míchají ty masti a takové věci. A samozřejmě jsme zachovali i pohotovostní lékárnu, kterou my držíme nad rámec, platíme jako z rozpočtu města. Tak to je taková jako nezdravotnická záležitost. No a z těch zdravotnických, jedna z největších věcí s dopadem na hodně oborů byla rekonstrukce objektu E2. My jsme vybudovali úplně nové áro, máme úplně špičkové nádherné áro, novou chirurgickou jipku, zmodernizovali jsme 2 interní stanice, kde opravdu už to zázemí pro ty pacienty, ty zdravotníky je daleko jako lepší a taky tam vznikl nový kardiologický stacionář, který nám taky jako pomohl a hodně je využívaný. To byla taková obrovská stavba, která se dělala skoro 5 let. No a s vybavení jsme pyšní, nebo máme radost z nové magnetické rezonance, už druhé. No,
0: na to jsem se chtěl právě zeptat, protože magnet, když se objednáváme na magnetickou rezonanci, tak čekáme dlouho za prvé. A za druhé, tahle ta je nějaká výjimečná varianta?
1: Je určitě ta nejmodernější, která dneska existuje. Ty staré přístroje, ty jsou takzvané 1,5 Tesly a ten nový je 3,0 Tesla. Já osobně sám nevím, co to znamená, chápu, že je to vyšší řada. Obecně samozřejmě vnímáme asi to, že ten nový přístroj jednak zkracuje dobu vyšetření, je to rychlejší a má také lepší zobrazovací možnosti, takže vlastně třeba říkali mi, že u pro muže třeba rakovina prostaty daleko dřív se najdou ty věci nebo ty začínající prostě změny, že to dřív ta starší, jako ten magnet to neviděl. A z logiky věci, když jsme měli jeden a máme dva, tak samozřejmě těch vyšetření zvládneme daleko víc, vlastně dvakrát více. A co bych chtěl říct a na co jsem fakt pyšný a za to chci panu řediteli nemocnice a jeho týmu poděkovat. My máme dost odborníků, kteří jsou schopni popisovat ty rentgeny a tak, takže my jedeme i o víkendech, takže mi občas někdo zavolá, říká, hele, my od vás z nemocnice poslali magnet na neděli na 11, je to jako, není to chyba? Říkám, ne, my jedeme opravdu od 7 do 7 každý den, teď trošku přes prázdniny to máme omezené, protože jsou dovolené, ale snažíme se víc říct, protože ta magnetická rezonance je velmi žádané vyšetření.
0: To je určitě dobře, my se o zdravotnictví budeme bavit na Fresh Radio i za chvíli, hostem je radní statutárního města Ostravy Michal Mariánek a v městské nemocnici ještě zůstaneme.
2: Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

0: Subfocus na Fresh Radio, teď je 12 hodin 21 minut, bavíme se o zdravotnictví s radním statutárního města Ostravy Michalem Mariánkem. Pokud vás na téma zdravotnictví v Ostravě něco zajímá, klidně nám napište.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Teď se budu ptát zase já, protože pane radní, pojďme se podívat na neurochirurgy. Tady dochází k nějakému stěhování a teď nevím, jestli už se stěhuje nebo se bude stěhovat.
2: Trefil jste se úplně přesně, protože stěhovat se bude v pondělí 3. srpna.
0: V městské nemocnici.
2: Aha. My jsme měli přerušený provoz od 23. července, protože jsme museli se nachystat a logisticky to všechno zajistit. Stěhuje se vlastně do prvního patra, do pavilonu H2, a ten hlavní přínos bude v tom, tam nedochází k navýšení lůžkové kapacity, ta zůstane na těch původních 19 lůžcích, nicméně dojde tam k rozšíření nestandardních pokojů, což vlastně vždycky ti pacienti ocení. A pro nás je to důležité proto, že vlastně na tom patře jsou jak ty jibky, tak i ty denní lůžka, a to těm zdravotníkům strašně umožňuje lépe navazovat na tu léčbu, nebo nedej bože, kdyby se někdo zhoršil. A co si považují hlavně ti lidé z té jednotky intenzivní péče, protože oni dneska měli možnost mít jenom 5 těch jípkových lůžek takzvaných, a teď jich bude 6, což zdá se to jako o jedno lůžko, že je to málo, ale je to opravdu jako velký posun, protože tam se nezřídka stane, že třeba nějaký pacient musí být z důvodu nějakých věcí izolován a oni vlastně to izolační lůžko museli vzít z těch hýbkových lůžek. Takže vlastně dojde k tomu rozšíření, a co je taky skvělé, tam na v tom patře navazuje i ORL a vlastně tady ten primariát velice často s neurochirurgií spolupracuje, protože jsou to operace hlavy, krku, a oni vlastně spolu velice úzce spolupracují.
0: A ta výstavba nového neurochirurgického operačního sálu taky probíhá?
2: Ta se připravuje, tady moc děkuju za otázku, já bych chtěl tady vlastně ten primariát celý pochválit, protože my obecně máme v městské nemocnici pracovité lidi a vlastně neurochirurgie je i celkem dobře i hodnocená z pohledu toho finančního hodnocení. A oni opravdu operují od 6:45 od rána do 7 do večera, kdy prostě tam jedou v obrovském nasazení ty salové sestry, lékaři a tak dále. A měli pořád jeden a ten samý operační sál. A my, abychom je rozložili tu zátěž mezi více lidí a mohlo se třeba dělat i více úkonů a i zkrátit ta čekací doba, tak jsme se rozhodli, že jim vybudujeme druhý operační sál a vlastně my máme zpracovanou nějakou studii a teď se bude zadávat projektová dokumentace, aby se to nachystalo, a jenom bych chtěl vlastně posluchačům trošku si to jako představit, protože ten operační sál, zrovna ten neurochirurgie, je velký, je rozsáhlý, protože tam je vlastně mobilní CTčko a další různé přístroje, které ti lékaři potřebují, takže je to pod mě zásah. Nicméně my to zvládneme za provozu a doufám, že do 2 let nejpozději ten sál bude fungovat.
0: Říká Michal Mariánek, my se za chvilku podíváme třeba i na robotickou operativu, to mě zaujalo, možná i na gynekologii, protože bavíme se o zdravotnictví v městské nemocnici Ostrava. Zůstaňte s námi a k dispozici je i WhatsApp, ptejte se.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž Byt či nebýt. To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.

0: Gorgon City a Jam Cook Oracle. 12 hodin, 31 minut jste s Fresh Rádiem. No a my jsme se taky bavili na téma vaše dotazy, protože Michal Mariánek, radní za statutární město Ostrava v gesci zdravotnictví, je naším hostem. A jeden z dotazů tady na WhatsAppu, pane radní, zněl, jestli z městské nemocnice Ostrava lítají vrtulníky.
1: Tak děkuji za otázku. Nelétají a důvod je prostě, protože my prostě nemáme heliport, my bychom ho chtěli, ale v tuto chvíli ho nemáme a takže vrtulníky nelétají.
0: Nelétají. Možná někdy v budoucnu, ale to se musí povolit.
1: Ano.
0: Není to jednoduché. Na jaře jste spustili robotickou operativu, bavíme se tedy o městské nemocnici Ostrava. Ve kterých oborech už se využívá a kdy se přidá také gynekologie?
1: My jsme na to hrozně pyšní, my jsme o tu robotickou operativu hrozně stáli. Vlastně dneska operuje

0: přesně, je tam asi, kde jsou ti specialisté. Je to hrozně zajímavé, je to opravdu taková videohra, sice teda asi za 150 milionů korun. Jo. A já jsem měl možnost v tom nácviku, když se to dělalo, si to vyzkoušet, tak to opravdu ovládáte nohama, rukama, je to velice zajímavé, je tam kamera s vysokým rozlišením, že říkají ti lékaři, že vidí tam, kam by v životě neviděli, že se jich dostanou. Jo. A vlastně výhoda fakt toho je, že ta operace je kratší, jsou menší krevní ztráty, ti lidé pak jdou dříve domů a taková vlastně věc, my jsme to spustili na konci dubna někdy a už máme za sebou více než 100 operací a byli jsme fakt pochváleni, že jsme naběhli hrozně rychle. Jo? Či naši lékaři se na to prostě těšili.
1: No, myslíte si, že to bude do budoucna běžný standard i u vás?
0: Určitě, tak proto jsme ten přístroj pořídili a samozřejmě těch robotů bude čím dál víc. On je samozřejmě ve fakultní nemocnici a myslím, že i v Havířovské. A myslím si, že do budoucna to bude, protože je to opravdu méně invazivní technika. Třeba ten, i ten lékař u té operace sedí, takhle u ní stojí. Jo? Je to prostě i pro něho pohodlnější, když si na to navykne. A asi je tam možno, já nejsem lékař, naštěstí teda pro všechny ostatní, takže je tam možno dělat jako věci, které třeba jsou pro ně teďka by byly opravdu obtížné.
1: No, když to tak poslouchám, tak nemocnice investuje do špičkových technologií. A jsou právě ty moderní přístroje a nové operační metody také jedním z důvodů, proč se daří získávat a udržet kvalitní lékaře a zdravotní sestry?
0: Já jsem o tom přesvědčený. My opravdu, byť stále hledáme sestry a lékaře, ale v zásadě máme ten personál stabilní. Ti lékaři a zejména i ti mladí, ale chci si říct i ti zkušení, prostě mají zájem se vzdělávat. Chcou, pan ředitel tomu říká, ty nové hračky, které teda stojí řádově spoustu peněz, ale oni opravdu musíte být kvalifikovaní, abyste je mohl ovládat. A nikdo z nás nechce přijít do nemocnice, kde když do ní vstoupíte, tak vám vyvstane v hlavě znělka z nemocnice na kraji města. Jo, prostě chcete být v moderním zařízení, které vypadá hezky, je čisté. Chcete mít lékaře, kteří jsou erudovaní, kteří dělají na nejnovějších přístrojích. Takže vlastně ta modernizace té techniky je důležitá pro udržení toho personálu, který, a to je podstatné, má zájem se vzdělávat. A samozřejmě i ti pacienti prostě jsou to nejmodernější. Takže proto udržení té zdravotní péče v té Ostravě je to nezbytné a je to i důležité právě i z toho personálního hlediska a i z toho prestižního.
1: Říká Michal Mariánek, radní statutárního města Ostravy, gesce zdravotnictví, a na závěr, zhruba tak za 4 minutky, se budeme bavit o urgentním příjmu.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Peter André, vzpomínka na Mysterious Girl na Fresh Radio 12.43. Povídáme si o zdravotnictví v Ostravě s Michalem Mariánkem, radním za statutární město Ostrava, gestce zdravotnictví. No a městská nemocnice Ostrava mě ještě, pane radní, bude zajímat, protože údajně připravujete nový projekt urgentního příjmu spojený se změnami v organizaci práce. Co si pod tím mají pacienti představit?
1: Moc děkuji za tu otázku z toho důvodu. My jsme strašně často třeba kritizováni za podmínky na tom urgentním příjmu, že lidi dlouho čekají a že tam třeba jsou lidi na těch postelích, na chodbách a tak. Ale ono je to vlastně dáno dvěma věcmi. Jednak právě tím uspořádáním těch chodeb, tak jak to je historicky. A druhá věc je, a já to tady rád řeknu, lidi se asi neumí představit, pod jakým obrovským náporem, a tedy myslím psychickým, ale jako tím fyzickým, že těch lidí tam opravdu hodně, ti zdravotníci tam jsou. My ošetříme na tom urgentním příjmu víc pacientů, třeba než fakultní nemocnice, kde se vozí z celého kraje. Či tam je opravdu obrovská obrátka lidí od rána do večera, takže ta práce je tam hrozně náročná. A my bychom to chtěli jak těm pacientům, tak těm zdravotníkům ulehčit v tom, že zkusíme vybudovat lepší zázemí pro všechny. A zrovna vlastně v těchto nejbližších týdnech nám bude představen investiční záměr, na základě kterého se potom to bude celé kreslit. A pro ty, kteří tu naši městskou nemocnici znají, tak ví, že jak zajíždí sanitky k tomu urgentu, tam je taková točná.
0: Ano.
1: A vlastně ta představa je, že ten prostor té točny se zastaví budovou, která umožní tam dát expektační lůžka a různé ambulance a tak, aby ti lidi, i co přijedou úplně tou rychlou, tou sanitkou, nebo přijdou i sami, se lépe jako zorganizovali, uspořádali se ty ambulance a pak se to vlastně posílalo dál do té nemocnice, takže to by měl být cíl, ale to je trošku dlouhodobější cíl, tady se bavíme o nějakých třeba 4 letech, jo? Ale než se to celé udělá, ale chystáme to, protože si myslíme, že to pocítí ti lidi, i ti pacienti, i ti zdravotníci a myslíme si, že je to potřeba.
0: Taky dokončujete modernizaci historického objektu na Kavkově ulici pro potřeby Centra duševního zdraví. Ono, když se řekne duševní zdraví, tak psychické obtíže jsou stále častějším problémem napříč společností. Jakou péči nové centrum nabídne a komu bude určeno?
1: Tady to je zase takový můj trošku srdcový projekt, protože já hodně působím v sociální oblasti a tady je krásné spojení té sociální oblasti a zdravotnictví právě ve spolupráci s asociací Trigon, která zajišťuje péči o lidi s duševním onemocněním a lékaři. Se vlastně těmto lidem tady dostává pomoci. My to centrum už provozujeme, ale tou modernizací získáme takzvané centrum komplexní péče, bude jediné v kraji. A my tím získáme dvě věci. Ad jedna, opravíme historickou budovu, který v Ostravě nemáme mnoho. Je to bývalá záchytka, takže dostane trošku jako lepší život nebo takový jako důstojnější provoz, když to takhle řeknu, když už se opraví. Ale dojde hlavně k tomu, že my budeme schopni rozšířit pracovní dobu z 8 na 12 hodin denně. Navýšíme počet psychiatrických sester ze 4 na 7. Stejně tak jako psycholog byl na úvazku pouze 0,5, teda jako půl úvazku, tak bude mít celý, stejně tak psychiatr. A to znamená, že teďka vlastně my jsme schopni tam odbavit zhruba 120 lidí týdně a budeme schopni odbavit více jak 250. Takže vlastně i v tom kontextu z toho úvodu těch lidí, kteří potřebují nějakým způsobem pomoc, je čím dál tím více a je to pomoc nejenom těm lidem, co mají nějaké trable, ale i jejich rodinným příslušníkům, protože většinou tyhle diagnózy dopadají na celou rodinu.
0: Právě, není to jenom ten případ toho jednoho člověka. Pane radní, na závěr končíme rozhovor takovou vizí. Kdybyste měl říct jednu věc, kterou by si měli obyvatelé Ostravy s městskou nemocnicí spojovat za 5 let. Co by to mohlo být?
1: Tak kdybych se měl zahledět, anebo říct, co bych si opravdu duše přál, tak chci mít moderní nemocnici s kvalifikovaným personálem, aby lidé, když tam zajdou, se cítili v bezpečí a věděli, že se jim tam poskytne ta péče, kterou opravdu potřebují a v té kvalitě, v co nejlepší kvalitě, kterou schopni dodat. Tohle bych chtěl, abychom prostě toho dosáhli.
0: A těch plánů je hodně, to jsme teď slyšeli. Michal Mariánek, radní statutárního města Ostravy, byl hostem Fresh Rádia, tak ať se vám daří a ať jsme zdraví a když už teda nemocnici využijeme, tak ať je to tam pěkné.
1: Jo, moc děkuju a opravdu přeji všem pěkné zdraví a krásný pátek. Nasanou.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Pořádná kladiva. Dimitri Vegas a Silver. Turn the Tide. Tohle je Fresh Radio.
1: Doprava. Doprava.
0: Hlásíte nehodu z ulice Lipová v Ludgeřovicích. Teď probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Je to havárie cyklisty. Dávejte pozor, opatrně, šťastnou cestu a kdyby cokoliv, kdekoliv, volejte i na náš WhatsApp, případně nám napište. Šťastnou cestu.
1: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Letní rande, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: nedávno byl na Beats for Love. Calvin Harris. Jesse Reyes. Ocean. To jsme my, Fresh Radio. Úterní odpoledne, 13 hodin, 6 minut. Skvělá věc. No, já se těším ale na tu další a doufám, že i vy, protože my vám servírujeme úplně z brusu nové tracky a ten jeden z nich má dvě veličiny. Martin Garrix totiž znovu dokazuje, že umí spojovat světy. Po úspěchu s Bonem a The Edgem na fotbalové hymně We Are The People, to si vzpomínáte, se tentokrát spojil s celou partou U2 a výsledkem je novinka Fireflies. My vám ji teď pustíme a jenom chci doplnit, že zajímavostí je, že na ní pracovali přibližně 6 let a úplně poprvé ji představili letos v létě na hlavní stage festivalu Tomorrowland, kde se vedle Garrixe objevil i kytarista The Edge. No a když se spojí jeden z největších a nejúspěšnějších DJů současnosti s rockovou legendou, vznikne přesně ten typ skladby, která má ambice spojovat generace. Takže to může poslouchat táta a k tomu i děti a možná i vnoučata, protože je to současnost versus minulost. Martin Garrix a U2 Fireflies.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Siesta. Siesta.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Odpolední Fresh Radio, posloucháte Siestu, zdraví vás Radek a za chvilku se podíváme do kempu v České republice, kde se dá sprchovat prostřednictvím žetonu, jo? Takže nahážete žetony do takového automatu a sprchujete se. O tom mluvili ráno v Bon Appetit Honza s Monikou a Monika to trošku barvitě vykreslila, jaké to je právě v tom kempu, když ty žetony dojdou. A pokud se chystáte na dovolenou v Česku, tak si myslím, že kempy jsou dobrou příležitostí. Poslouchejte za chvíli.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeče s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
3: Siesta.

0: Jedeme na dovolenou do českého kempu. Best of Fresh.
1: Prosím tě, Evka už roky nevyjíždí na dovolenou nikam do ciziny. A už roky jezdí právě, a my jsme to zmiňovali, do Českého Krumlova. Tam je kemp u Vikingů a ona sjíždí Vltavu. Splavuje Vltavu.
2: Tak to jo? je cool, to a se mi líbí.
1: Já to znám, protože u těch Vikingů shodou okolností jsem jako spávala taky nebo takhle. Tam jsou dva kempy, tam je víc kempů vedle sebe, ale vedle Vikingů je ještě jeden kemp. No. Takový řekněme pro lůzu.
2: Jako
1: jednodušší než u těch Vikingů, jo. Takže my jsme a navíc u Vikingů je vždycky plno. Já přesně vím, o čem mluvím.
2: A u Luzi nejsou sprchy, nebo jak to je?
1: No takhle, my jsme se vkrádali právě do toho kempu u těch Vikingů, jo, takže tam jsou sprchy.
2: Takže u Vikingů jsou i vany, nebo jako?
1: Ne, jsou tam sprchy na žetony, nebo byly v době, kdy já jsem tam jezdívala. Pak jako nahážeš si žeton, po určitou dobu ti kape voda a záleží na tom, jak jsi šikovný, za kolik žetonů se usprchuješ, jo. Já jsem třeba usprchovala holka, mně stačil žeton maximálně dva, když jsem třeba měla vlasy, jo.
2: Jasně, dobře.
1: Ale vím, že kamarádky to ještě tam řvaly z té sprchy, davidlíši sprchu, jestli...
2: Čtyři žetony málo, jo.
1: Nepůjčíš mi, prosím tě, že to... Já mám nabydlenou hlavu a...
2: A už to neteče.
0: Best of Fresh. Bon Appetit 6 až 9, každý všední den.

0: No teď na mě dýchly ty tropické teploty. Krása. Sigma, Ella Henderson, Fresh Radio je s vámi. A možná vás trochu schladím, budeme to potřebovat. Řidiči a řidičky, bacha, příští týden zkuste své pravé noze domluvit. Ať se nechová jako dítě na trampolíně, protože od 3. do 9. srpna, ano, od 3. do 9. srpna, totiž po celé republice startuje policejní akce Speed, ale úplně všude, jo? Takže celý týden prakticky, než šlápnete na plyn, tak si představte, že za další tatáčkou může stát hlídka. Tentokrát totiž nebude nejrychlejší ten, kdo přijede první, ale ten, kdo nepřijede s pokutou. Jo? Takže 3. až 9. srpna skoro celotýdenní kontrola policistů na každém rohu v České republice s názvem Speed. Kdo pojede pomalej, ten vyhraje.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Siesta. Siesta.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
2: Let's get down to business.

No, pokud jste teď usnuli v práci nebo usínáte těsně před koncem pracovní doby, tak Cat's Eye, Pinky Up vás určitě dostali do správného módu. 13 hodin 52 minuty, za chvilku rychlá rota. Včera jste hádali, kdo místo Marka, který je na Ibizi, vysílá s Mikaelou, a byl to Honza. Jo? Ale teď už můžu prozradit, že to bude i dnes Honza, ale ne Honza Kuchař, ale Honza Foltín. Teď už to můžu říct, protože v soutěži Pravda nebo lež bude určitě jiná otázka. A zase se hraje o poukazy do Umparku, takže soutěžíme, hrajeme i po 14. hodině v rychlé rotě. Abyste z toho spánku nevyšli, abyste zase byli pěkně na vladění a na buzení, tak je tady drum and bass. Co je na to? The Spark, Cabin Crew.

0: Follow Rivers.
1: Doprava. Doprava.
0: A než začne rychlá rota, ještě bleskový pohled na silnice. Máme tady nehodu na silnici 48 u Českého Těšína. Je tam porouchané vozidlo a zároveň tedy nehoda. A porouchané vozidlo stojí taky na D48 na 61. kilometru. Očekávejte krátké zdržení. Šťastnou cestu a mějte se fajn. Ahoj.
1: Doprava. Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Kdy už tam budem?
4: Kdy už tam budem?
5: Kdy už tam budem?
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Fresh Radio.
8: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
9: All day, every day.

0: Ano, ano, je to tak, Radek vám vůbec nekecal.
1: Normálně tady jsme, fakt tu jsme, přišli
0: tu.
1: Jsme.
0: Ano, rychlá rota v poraní.
1: Honzi a Mikaeli samozřejmě, a naše krásné jména.
0: Je to tak. Krásné odpoledne, milí zlatý.

0: Elton John feat. Britney Spears Hold Me Closer a taky je úterý 28. července 14.10 a startuje rychlá hrota Mikaela a
1: Honza.
0: Honza, krásné odpoledne.
1: Hezký den všem.
0: Hele, milej zlatý, tak hnedka si tě podám takhle v úvodu, jo?
1: Ježišmarja,
0: takže
1: no,
0: druhý
1: pojď.
0: Den vysílání a ty jako přijdeš pozdě?
1: No my jsme prostě hrozní ti mladí, no. Žádná zodpovědnost, úplně mimo, šílené.
0: Ty si myslíš, že když se s Monikou taháš po večerech po kinech, tak můžeš potom na druhý den chodit pozdě, nebo co?
1: No tak to víš, šéfová, hned si ji poddáš a hned máš, ne?
0: Ty jsi ale vlez do prdelka.
1: Myslíš to jedno?
0: Tak takhle ne, milej zlatej. Fresh Track, Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Jako to je v prčicích, jo. Takže ty vlastně přijdeš trošku pozdě, než jsme se domluvili, a nadané za to dostanu já. Já ti to vysvětlím, poslouchej, jo. Mikaelo, ty jako nejsi mladá, měj trochu pochopení. Vzpomeň si na klasy, jak se zvracela. Milí, radíme, judr, mudr, pudre. Tak, já jsem mladá samozřejmě, jak už jsem tady psala, co Bůh může, to vůl nemůže, jo. A my jsme tady byli s Honzou domluvení na 45 a přišel si 55. Já se tě ptám, proč? Vysvětli.
1: Ježíš Maria, no tak já jsem zaprvé trošku pobloudil po Ostravě, protože je tady Hlučínský most zavřený, takže jsem to celé musel objíždět. No a objížděl jsem to od obchodu, od takového hezkého nákupního outletího centra, jo. Protože já jsem řekl už včera, že se tak trošku jako stěhuju, že se stěhuju do bytu v Bohumíně. No a nějakým způsobem mi přítelkyně řekla, že by jako chtěla takový ten teleskopický držák nad vanu a tak dál. Tak jsem řekl, že to tam možná bude. Pak jsem řekl, tyjo, tady je nějaký šroubovák aku, tak to by mi možná taky pomohlo při stěhování a tak dál. No a pak jsem řekl, ježišmarja, už bych asi měl jedno.
0: Takže ty jsi byl normálně jak takzvaně šopovat. Takže
1: jsem normálně šopoval jak blázen normálně od 12 v Ostravě a já
0: jako
1: to nestihl.
0: To, že nejsi z Ostravy, že nevíš, že tady jsou takovéhle uzavírky, i když jsou tady non-stop nějaké uzavírky, budiš ti odpuštěno. Ale to, že jsi byl šopovat a nic si mi nepřinesl, když jsi přišel pozdě, tak to ti odpuštěno nebude.
1: Já ti přinesu lízátko zítra, jo?
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kamo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
11: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Jasně, je to tak. Naše vaše oblíbená soutěž, ani dnes o ní nepřijdete. Včera to bylo velmi záludné, protože nikdo nepostoupil do našeho pátečního finále.
2: Protože jo? Mě nikdo neuhodl.
1: Protože prostě. Tě nikdo neuhodnul. No, o co my hrajeme, Honzi? Prosím tě, řekni jim to.
2: No, my hrajeme o poukázky za hodnotu 2000 korun do Umparku do Ostravy. No, je to opravdu skvělé centrum, protože tam najdete opravdu skvělý Powerwall, což je šikmá věž, respektive šikmá taková ta plocha, na kterou musíte lézt.
1: Prosím vás, nejte tak. Má vyšpice, jo. Tam ne, tam vás neposíláme. Je to Umpark tady v Ostravě.
2: Jasně, s tím, že je tam parkurová stěna, je tam basketbalový koš, když tam budete skákat, můžete se trefovat, tak je tam v podstatě je takový ten unikátní, krásný prostor na to skákání do těch kostiček a tak dále. Prostě je to skvělý prostor, kde je 3000 metrů čtvereční zábavy, takže já si myslím, že opravdu nic lepšího takhle na prázdniny si nemůžete asi přát.
1: Pro děti, pro teenagery, vlastně i pro dospělé. Je tam dokonce kavárna, takže že milí rodičové, vy si tam můžete dát něco dobrého, necháte tam ty děti se vyhopsat. Případně dáte něco dobrého dětem a budete se vyhopsat vy, pokud to potřebujete.
2: Je to taky možné, přesně tak, sladké.
1: A dokonce tam teďka mají příměstské tábory, takže když někdo potřebuje to dítě jako odlifrovat během dne, tak i tohle je tam možné. Vy budete mít možnost vyhrát teda 2000 korun, jak už jsme říkali. A máme opět záludnou otázku. Já teda pokládám, jo, protože
2: no,
1: já ji mám v hlavě.
2: Skláně, no.
1: A říkala jsem to úplně v tom prvním vstupu, takže bude teď důležité, jestli jste si to pamatovali, jestli jste dobře poslouchali. Nezapomeňte, že volat je naprosto zbytečné. Pište nám na WhatsApp, nebo respektive nahrávejte hlasovky, to je úplně nejlepší, co potřebujeme. A já se vás ptám, je pravda nebo lež, že byl Honza a Foltín s Monikou Dudovou v kině?
2: No,
1: 7-7-3-3-7-103-6.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Party House.

0: z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. FM.

0: Pravda nebo lež?
1: No, jako dobře vy, dobře. Tak jako co k tomu více dodat?
2: Tak pojďme na co, no.
1: Pojďme na to.
2: Úplně...
1: Pouštím ti první hlasovku, no. Poslouchej to, jo, prosím pěkně. Ať si v obraze, co nám tady naši posluchači nahráli.
3: No, já si myslím, že ne, protože Monika je vdaná paní.
2: A co jako? Má jako tady
1: a
2: vězení
1: co
2: nebo
1: jako?
2: Co?
1: Čekaj, tady další, jo. Ahojte, já budu doufat, že to je lež. Monika je vdaná paní, co by... To by se asi manželovi nelíbilo.
2: Vy si jako myslíte, že má ta žena být furt jenom doma uzavřená, nebo co? K topení? Přivázaná.
1: Nevím, no nevím, ale jako úplně se jim to nepozdává, no, že byste spolu měli jít do kina. Řekneme to za chviličku, jak to bylo. Aha. A já tady pouštím tu vítěznou dnešní hlasovku od Péti, koncové číslo 486, protože ty postupuješ do pátečního finále o 2000 korun do Umparku a poslal si nám toto.
4: Lež, pravda, pravda, lež. Dneska to bude pravdolež. Tak pravda. No. A už musím vyhrát.
2: Takové celkem neutrální, tak no, uvidíme, no.
1: Hele, neutrálně a nakonec toho vyšlo to, že řekl na konci, že to je jako dneska pravda.
2: A je on, to pravda? On,
1: no, tak ty vysvětli, ty, vysvětli to.
2: Že mám už to vysvětlit, jo?
1: Už to můžeš.
2: No, řekněme tomu, že Monča měla mít schůzku v jednom obchodním centru, takovém jako fajném, ona tam byla. Potom se jí to zrušilo, já jsem hezky papal bagetu tam hezky bokem, ona přišla, tak jsme si tak jako hezky povídali, povídali jsme si hodinu, možná dvě a potom z toho vzniklo to, že jsme byli v tom kině, fakt jsme byli, normálně jsme tam šli a ještě k tomu dodala krásnou větu, není ten život krásný? Vůbec no. O tom nevíš a najednou tam jsme?
1: Tak to si představte, takhle to chodí, když byste nevěděli, jak zbalit Moniku nebo nějakoukoliv jinou ženu, dejte si bagetu a ono to potom jde rovnou sama, jo? Takže byla to pravda.
2: A kdybyste sledovali sociální sítě, tam to dokonce je.
1: Ale
2: jsme
1: ne.
2: Si dali fotku, no.
1: Ne, takže to je veřejné.
2: Je
1: žádné
2: veřejné
1: tajemství. Nevím, jak to Monika vysvětlila doma Ráďovi, to už necháme
2: no,
1: na ní.
2: No spíš, jak jsem to potom vysvětlil já. Taky
1: a ty
2: svoji,
1: máš ženu pryč.
2: No to je pravda, někde na koncertě teďka, no.
1: Hele, takže gratulujeme Petěvi 486 koncové číslo, postupuješ do pátečního finále. No a na co jste byli a co jste ještě zažili, to nám řekneš v dalším vstupu, ok?
2: Dobře, dobře.
1: Fajn.
2: Jdeme na
0: partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Oslavit výročí svatby stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Honza a Michaela, tentokrát ta rychlá rota v tomto týdnu na Fresh Radio a my bychom měli ještě, nebo ne, že měli, ale jako mě by to asi vlastně zajímalo a naše posluchače určitě taky, vlastně co v tom kině jste jako viděli? Na čem jste s tou Monikou teda byli?
1: No my jsme původně měli jít na nějakou něco v uvozovkách komedii českou o nějakých těch babičkách nebo co?
0: Bardotky, ne?
1: Přesně
0: Moniko,
1: tak.
0: Moniko, ty nejsi ještě, prosím tě, babička, aby jsme se chodili na takové filmy. No, dobře, pokračuj. No,
1: já jsem řekl, že určitě nejdu nikde, jakože je to jeden z nejhorších filmů snad na ČSFD, já nevím, kolik to má, těch procent kolem 20 nebo 30, tak asi ne. No a z ničeho nic vidím titulek, jakože Odysea, ne? Mm-hmm. Tak si říkám, co to je, nějaký název asi šílený. 3 hodiny,
0: ty jo. Tak,
1: v žádném případě asi jako ne. No, na ČSFD 85%, tak jsem řekl, aha, tak to asi bude dobré. Vůbec nevím, o čem to jako mělo být, vůbec, jako jo, tak jsem řekl, jdeme, Monika, já nevím, asi ne, nevím, říkám, tak jdeme nebo co? No, tak to teda zkusíme. Sice nevím, co tam budu dělat 3 hodiny, ale dobré. Já vám řeknu ten film. Jako děj vůbec.
0: No, to
1: jako,
0: počkej, to neříkej, protože Radek Erben říkal, že na to chce taky, že to chce vidět, že nemáme o tom moc mluvit.
1: Dobře, tak já se budu snažit hodně okrajově.
0: Přesně.
1: Jo? To znamená, byl to film, který trvá 3 hodiny. Po asi 2 hodinách jsem se podíval na hodinky, že uplynulo asi 30 minut, abych věděl, byly to 2 hodiny. Ani nevím, že uplynuly 3 hodiny. Byl jsem zaražený doslova prdelí do té židle, respektive toho sedátka, a fakt jsem nevěděl, že už to končí. Sice je pravda, že asi po hodině a půl jsem trošku pochopil ten děj teprve, jako jo, trošku blondýna, chápeme se, ale jako dobré, super, ale zase se mi líbily ty pointy té Moniky, to bude tak, a já, fakt jo. Za 5 minut bylo přesně, jak říkala, jo. Takže
0: ty, Monika,
1: ona je
0: dobrá. Věštkyně.
1: Normálně, ona je super.
0: Takže ona ti kecala do toho filmu?
1: Ne, já si tak, já nevím, třeba 10-2 tam prohodila. No. Ale fakt mě to zaujalo, jako fakt jsem čuměl. Taky jsem nečekal, že to možná bude trošku horor, protože oni to ani nepsali, že je to horor.
0: A je.
1: Ne tak úplně, ale některé scény tam byly, jakože jsem řekl, aha. Trošku jsem se i lekal dvakrát. No.
0: Ne. Dobře, tak jako to nevím, jestli bych na to úplně šla, já jsem hodně lekavá teda.
1: No, tak to by si byla v háji. Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Jak to vypadá na cestách? Mám tady zprávu od Milana. Ahoj, od rána obchvat Třince a Jablunková, semafory, Kivadlová doprava. Kluci malují na protihlukové stěny obrazce zdržení 20 minut. Milan, takže Milane, děkujeme. Potom dopravní nehodu já tady mám nahlášenou na D48 ve směru Frýdek Místek. A jsou tam vyhavarovaná vozidla, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, dodávka a osobní automobil. Je to kousek, jak je hospoda u Richarda, pokud vám to měla přiblížit.
2: No a já jsem našel, že švestky prý údajně stojí na Muglinovské a
1: měří tam. Ne, nepovídej.
2: Takový trošku bonc, no.
1: Takže noha z plynu.
2: Přesně tak.
1: Jo, bacha na to.
2: A brzdu držte, pořádně.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: 886 a 106.5 FM, také RAP plus www.freshradio.cz nebo naše aplikace, všude nás takhle můžete ladit. Tohle je rychlá rota.
1: Taky rychlou rotu, přesně. Tak se mi skočila normálně do řeči,
0: pojď,
1: respektive
0: je
1: na
0: to tvoje, já už mlčím.
1: No a já doufám, že se máte skvěle, že si užíváte pohody. Máme tady totiž úterý, teplo je. Věříme,
0: a bude
1: že...
0: víc teplo a ještě víc teplo. Mají zase být čtyřicítky.
1: No, já jsem
0: ale
1: dočetl, no.
0: Víš,
1: ale
0: co mi to jako nevadí.
1: Já zdrhnu totiž, víš, takže já jsem úplně v pohodě.
0: Jo, ty vlastně odlétáš v sobotu pryč, že?
1: Právě, no, já jdu za památkama do Londýna, takže já myslím, že tam si to užiju, tam ty teploty mají být jenom maximálně 30, což oproti těm čtyřicítkám je sakra rozdíl. No a prý budeme mít klimatizovanou tu místnost, kde budeme bydlet, takže taky fajn, v noci se i vyspím.
0: Hele, ale na ty procházky jako po městě ani ty třicítky nejsou úplně ideál, jako super,
1: no, tak,
0: jak je
1: to.
0: Jako určitě jo, to určitě.
1: A navíc
0: jo.
1: Tam furt prší, víš jak, takže přeháňky, takže se možná i ochladíš tím deštěm.
0: Co máte v plánu navštívit?
1: No to já nevím, protože to má v plánu přítelkyně všechno.
0: Ženská to zase vede, no tak abys nebyl překvapen úplně hodně.
1: No já jsem řekl, že chci na Sky Garden a že chci tam to muzeum, kde můžu jít východ, západ, hop, hop, hop, to je ten park, víš, Greenwich.
0: Okay.
1: Tak to jsem řekl, že chci Big Ben a ten most, nevím, jak se jmenuje,
0: Tower Bridge,
1: no přesně tam, no a tím končíme, jako jo, a zbytek, kde mě vezme, je mu to úplně jedno.
0: Jo, tak to nejsi zase tak náročný.
1: No, já si tež myslím.
0: Tak si připravila peníženku na shopping.
1: Pro mě bude zážitek, že jenom vezmu, že jenom jakože vyjedu letadlem nahoru, že se jenom proletím a to je taky pro mě zážitek, no, takže v pohodě.
0: Typický chlap, který to potřebuje mít úplně easy peasy zařízeno od ženy, že
1: no,
0: co jiného jsem čekala, no jo.

0: se tak jako zamýšlím, jo?
1: No, povídej.
0: Když jsi říkal, že to necháváš víceméně na ženě, ten váš výlet, tu vaši dovolenou, na přítelkyni teda,
1: no.
0: A tak jako ona i platí s dovolenou? Jak to máte rozložené tady to?
1: Já jsem ten zastánce toho, že prostě všechno by mělo jít napůl v rámci dovolené. Jako, dobře, jako jsem tam i pozvu i na večeři a tak dál, ale tak jako proč bych měl platit celou dovolenou?
0: Ne, já se jenom ptám, mě to prostě zajímá, když jsi řekl, že víceméně to organizuje ona.
1: No
0: to
1: tak já třeba organizuju teďka stěhování, víš, takže jako to je tak jako 50-50,
0: takhle to máte rozložené.
1: A já na to vůbec nemám čas.
0: Hele, a myslíš si, že by třeba jako jsem... Tak jasně. Záleží na tom, jaký plat jako máš. Kdo má vyšší plat, tak si myslím, že by mohl zaplatit jako dražší večeři.
1: Oba dva jako učitelé, tak je to úplně na
0: stejno. Takže máte úplně na stejno. Jo, tak tady se s tím nedá úplně operovat.
1: Jo, okay. Já sice mám rádio, to je pravda, a takové jako bokové akce, ale tak zase to si dávám do fondu na studium další, víš, takže...
0: Jo, takže investuješ do sebe a ne do svojí ženy, no, tak myslíš,
1: aha, no? Aha, najednou, takhle na to jdeš, jo.
0: Tak já jsem žena, víš, já uvažuji vzat i ženy, no.
1: No dobře, a ty to máš jak? Ty bys si jako zaplatila za svého muže něco?
0: Jo, hele, ono to už je potom, tak jako záleží, jak dlouho spolu jste. Já si myslím, že ze začátku do toho vztahu ti chlapi trošku by měli víc investovat.
1: No, tak to už je 4 roky, ale víš.
0: Co jste spolu, jo? No tak to nejste na začátku, to
1: no,
0: ne.
1: Jsteš, myslím,
0: a takové to randíčko, pozvání někam, víš, kytička, to si myslím, že je víc na těch mužích.
1: A tak to jo, no, ale je pravda, už mi nedávno říkala právě, že a kdy mi jako koupíš kytku, ne? A já, a proč bych ti měl koupit kytku?
0: Prosím tě, jen tak? Ježišmarja, víš, to promluvíme si o tom za chvíli, jo. Prostě
1: dobře,
0: jen
1: dobře.
0: Tak, my chceme kytky, jen tak, no jste nám je.
1: Ale my já máme nechápu rádi... ty kytky, jako co.
0: Pane Bože, na tom nemusíš nic chápat, jenom to dones.
2: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Marek a Michaela. Každý den od 14 na

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Calvin Harris, Sweet Ellie Goulding Free. Ale ty kytky ještě, pojďme ještě k tomu zpátky, jo. Protože píše Jiřínka, je stejný jako ten můj. Na co kytka, když jsem nic neprovedl? A teďka jako pozor, já ti ještě něco řeknu, jo. Když ty kytky totiž nebudeš nosit jako pravidelně jen tak, no. Tak až ji jednou přineseš, tak první, co tu ženu napadne, je takové to podezření, co se stalo, co jsi provedl, přesně. Tak na to jenom pozor, taková moje dobrá rada pro tebe. A teď mi vysvětli, proč
1: to je. To je vlastně dobré, protože když už jsem nekupoval, tak už je kupovat nemusím. No to je dobré, dík.
0: No ne, tak ale, ne, ježíš, tak počkej, tak jinak. Co má ráda tvoje, jako přítelkyně? Něco bys jí sem tam jenom tak, jako pro radost, mohl přinést. Já nevím, bomboněru, kafíčko, nebo víš, jenom takovou malou pozornost.
1: Kafe nepije, to je dobrý. Aha. A ona teďka si oblíbila strašně maču, takže jako maču.
0: No vidíš.
1: A tak to sem tam jako koupíme, to jako není, že ne. Ale já kytky osobně, já s ním mám trošku mírný problém,
0: no
1: protože...
0: Proč?
1: Proč kupuješ mrtvé kytky?
0: Tak jako živou kytku v květináči.
1: A to jsem tam jako jo, jako ona už mi říká, že už to nechce, protože to nemá kde dávat jako na ty okna.
0: Jo,
1: ale já si myslím, že se celou dobu jako bavíme o těch kytkách v tom smyslu, jakože prostě ty řezané. A já prostě, já to nějak odsuzuju a nevím proč.
0: Já tě jako chápu, svým způsobem to jsou, dejme tomu vyhozené peníze za něco, co za 2-3 dny odejde a umře, jenomže jako z ženského
1: a tak je,
0: pohledu.
1: Ale je zas pravda, jo, se já kupuju za kytky, jo, to znamená, to byl kaktus. To byla taková kytka další, která vlastně říká o tom, že si to má zalít, jinak lehnou listy a tak dál. Takže takové jako, co zvládnu já obsluhovat. Takže
0: jenom, teďka... že prosím tě, ty kupuješ další jako práci a ne kytky jen tak.
1: Další bebechy
0: to
1: do baráku.
0: To ne. Hele, víš co, my chceme ty kytky jen tak, jakože si jen tak jako pro nás něco donesl. To nevadí, že ty kytky jsou řezané a že brzo umřou, že si jako vlastně ty říkáš, vyhodil peníze pro nás, že si do nás investoval něco, co se nám jako líbí jen tak prostě. To asi nepochopíš, ale kaktus už ji nekupuje.
2: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Matej, já tady mám dotaz na tebe přímo od naší Veve, od naší posluchačky, protože my jsme tady vedli debatu o těch kytkách, proč kytky nenosíš, nebo vlastně nosíš, ale jenom kaktusy svojí milé. A Veve tady psala, zeptej se ho, za jak dlouho vypije pivo, jestli to taky není zbytečné utrácení. Tak jak to je?
1: Já vás uklidním, já totiž nejsem Marek. Já pivo úplně jako neholduju tomu pivu totiž tolik. Já vím, že když jsem ho teda pil v minulosti, tak jsem byl rád, že jsem zvládal jedno malé a to druhé malé jsem byl rád, že už jsem ho jako dopil, že jako úplně fanoušek piva nejsem.
0: No. Tak co je tvoje utrácecí neřest?
1: Moje utrácecí.
0: No tak ne, někdo má pivo, někdo má cigára, někdo má, já nevím, teda kytky, my holky máme třeba boty, já nevím, nebo náušnice a kabelky, já nevím, co všechno, co
1: no
0: máš
1: ty. Já si myslím, že já hodně nakupuju blbosti, no.
0: No a co to jsou? Co právě konkrétně, jaká blbost třeba je tvoje neřest?
1: Moje blbost, no obecně vejdu do obchodu a říkám, to by se možná mohl hodit někdy. A pak to dopadlo tak, že přijdu pozdě do vysílání na Fresh Radio, když tady jsem v plánu být tolik a v tolik. No, takže já si myslím, že tohle je přesně ten důkaz, že když už jsem v obchodě, tak jsem tam dlouho, ale ne, že bych si kupoval hadry, to zase jako ne, i když je pravda, že tě už mám prý taky dost, jako jo, takže já nevím.
0: No Veve, tak na pivo ho neutáhnem. Pivo, ta neřesta není, tam
1: ale
0: to s těma kytkama nespojíme.
1: Ale je pravda, že si kupuju dost mačů každou chvíli.
0: Ty jsi takový mačový, jo.
1: Já jsem teďka mačový.
0: Tomu říká můj Jaroušek, když já si doma dělám maču, já teda piju maču, mám doma i kávu, mám velmi ráda jako dobrou kávu, ale tu maču taky mám ráda. A on říká, že to je vodníkovo semeno.
2: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
1: Posloucháš Fresh Rádio.

0: Rada od VV, žigitička se dá dneska koupit kdekoliv v supermarketu za pár kaček. Poslala ti tady fotku 99 korun. Krásná růžová kytka, ta se mi líbí, tu bych já brala. Návratnost, usměvavá partnerka, teplá večeře, vyprané prádlo. Dobrá rada.
1: Já se omlouvám, já se strašně směju tomu vypranému prádlu. Jo,
0: proč? Protože
1: já si taky dokážu vyprat, hele.
0: Tak počkej, počkej. Tleskám muži, co si umí vyprat prádlo.
1: Akorát je tady trošku menší háček.
0: Ano, tak já jsem to čekala, že to nebude jen tak. Ano, pojďme.
1: Řekněme tomu, že mi nikdo neřekl tak půl roku zpátky, a to už beru možná tak jako 2 roky, protože už 2 roky bydlím od našich, nebo 3, že nějakým způsobem se nemůže kombinovat červené prádlo s ničím jiným.
0: Pane bože,
1: a já jsem
0: základ.
1: Trošku jako řekl, že mám plnou pračku, že jedno červené tričko nové
0: nic neudělá.
1: Vůbec nic neudělá. A já se tam jako přiznám, že se tam měli rifle asi za 2000 korun a měli takový krásný šedý nádech. No tak teďka už ten nádech má trošku narůžovělý a snažil jsem se to strašně jako opravit. Jo. To znamená, jak se zbavit něčeho narůžovělého a tak dále, že jo, chytrá inteligence úplně nejlepší, poradí úplně ve všem. No a ono to dopadlo tak, že jsem tam nasypal aktivní kyslík. No a... Vyžralo mi to v podstatě takový krásný flek, kdybych se počural, takže krásná, moderní, ale já jsem viděl nedávno, že prý je to moderní, že jako oni se přímo kupují speciální gatě, které jsou postříkané barvou, jakože si pracant, a nebo že se počuráš, jo?
0: Jako to nevím, jestli úplně jako je moderní vypadat počuraně, ale víš to dobře, já si myslím, že to je dobrá zkušenost, ne? Teď už si to zapamatuješ, nejlepší. Že červená, ani jedna červená ponožka.
1: No, tak čekám, kdy přijdu, že i modrá barví, ale teď to vidím.
0: Okej.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Jak já koukám na cesty, tak já tady žádnou dopravní nehodu nevidím. Jediné, co vím, je, že modrý kodiak byl před hodinou v Petřkovicích, tam měřil. A teďka vidím modrý kodiak Dolní Benešov hřiště. Tak nevím, jestli se už přesunul, nebo co, nebo to je jiný. A ty tam něco máš?
2: No já jsem našel dvě dopravní situace, které jsou jako prý zvláštní. To znamená, první problém je prý na D48 na 38. kilometru, to je u Hnojníka, tak tam jsou dva osobáky v sobě, konkrétně teda ne osobák, ale dodávka osobák, aby byl úplně nejpřesnější. No a dále na D56, to je ta výpadovka mezi Frýdkem a Ostravou, tak tam se prý na vozovce pohybují lidé, takže bacha na ně, ať nesrazíte. Nevím, co tam sice dělají, ale prostě asi no. Šli jen tak na výlet.
1: Na
2: procházku. Asi na rande, no?
1: Na procházku. No, opatrně, opatrně.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Fresh Radio.

0: Teď rádiu, dobré odpoledne.
1: No, to vyšlo, my jsme se právě vystřídali za mixem. Je no. To teďka úplně v tvojí režii, takže si přibral štafetu teď po mně.
0: No a já jsem strašně moc rád, protože ty si se mnou děláš takovou srandu tady celou dobu, normálně bezmocně, tak já si tě krásně podám,
1: no,
0: jo, tentokrát, protože
1: klidně.
0: By mě strašně moc jako zajímalo, jo. Tak mi laskavě řekni, jak ty děláš to, že v podstatě to máš tak, že jakým způsobem ty obměňuješ ty lidi. To by mě strašně moc zajímalo, jo? Protože ty opravdu jsi taková velice specifická v tomhletom, že jo? Tak by mě strašně moc zajímalo, jak ty zrovna obměňuješ lidi, jo?
1: Obměňuju? Mhm. Jakože jak je měním?
0: No ne, tím stylem, jakože jak ty děláš to, že vlastně někoho... dáváš jim nějaké dary. Tak by mě zajímalo, jak.
1: Já odměňuju, ne obměňuju, protože já si to rozhodně obměňuju, jakože je měním, jo. Tak já lidi moc jako neměním, si myslím, já jsem stabilní. Ale odměňuju. Já je odměňuju svou přítomností.
0: Jo, super.
1: To už je jako odměna, víš? Možná, že no, víš, co ten podcast, když trošičku ještě ubereš, tak, tak super, tam mě tohle bude úplně super. Takže svou přítomností.
0: Jenom přítomnost, jo, nic víc.
1: Tak jako darovat někomu svůj čas, ten no. nejdrahocenější dar, který můžeš dát.
0: A tak my ten čas taky darujeme. Jaké dary fyzické?
1: Ale prosím tě, fyzické, ty nevíš, že materiálno není tak důležité.
0: Jako, aha. No jo, no, tak já už to
2: chápu. Aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru, Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.

0: No, my jsme jako taky takový happy people trošku, no, dalo by se říci.
1: Ale samozřejmě, že jsme.
0: Hlavně v tehdy, když já tady bojuju s mixem, nic mi nejde.
1: Ale jde ti to.
0: No, teďka už jo, no, teďka prostě už každý, to znovu vysvětlila.
1: Žádný učený z nebe nespadl, každý se to musí naučit a ty chyby jsou vždycky od toho, že vlastně díky těm chybám se učíš, takže všechno je úplně v pořádku. Pojďme k tomu odměňování. Já jsem říkala, že já si myslím, že můj čas, který někomu daruju, je odměnou, protože náš čas je velmi vzácný. Samozřejmě já taky ráda pozvu kamarádku na oběd nebo na kafe nebo kohokoliv, kdo to zrovna potřebuje a vyslechnu si to, co mají na srdci. Ale jaká je odměna jako největší pro tebe, jako pro muže? Co ty jako odměnu rád dostáváš?
0: Já bych jenom tady použil právě slova VV, protože ona tady říká, že je to sice nepublikovatelné, každopádně, když si sám umím vyprat, tak si ho sám taky umím. Takže ono jako, tohle to je krásná odměna, ti řeknu, hele.
1: Hele, můj jeden z dobrých kamarádů, který tady už teďka jako není, vždycky říkal, odměna pro chlapa, spokojený chlap, no. Plný břuch, prázdný pytel.
0: Přesně.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
16: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
17: Rychlá rota, aneb dva, co nezastavíš.

0: Až tak ne, ale dost často umím být třeba Furie, to umím být taky jako v takovéhle roli. To umím, to umím docela pěkně, si myslím.
1: Takže v hlavních rolích Honza a Furie.
2: Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručí.

0: Dva dny zpátky byl Pitbull v Praze, normálně prý si to strašně moc užíval, no a dokonce on vyhlásil, že snad se tady ještě Michalo podívá normálně do Prahy znovu 22. listopadu, takže
1: no vidíš, to je dva dny před mými narozeninami.
0: A tak mě proto strašně moc zajímá, ty máš nějakého svého idola, na kterého by si chtěla jít a ještě tady třeba nebyl?
1: Ježiš, prosím tě, já nevím, já jsem teďka tak vyfestivalovaná a tolik jsem toho slyšela, že teď mě absolutně nikdo jako nenapadá. Já jsem byla naprosto unošená na Colors s Tomory, tak já jako teď vlastně nevím. Já jsem hudebně načerpaná.
0: Ty jsi vlastně úplně šťastná v rámci
1: hudebního toho. Já jsem úplně šťastná.
0: Aha, no protože já třeba ne. Já se přiznám, že já jsem strašně moc chtěl na Adele. Ona byla tady v Německu strašně jako velký ten koncert, měla ho několikrát. Akorát mi to tam nevyšlo, no a bohužel už zase dlouho vystupovat nebude. Takže
1: no,
0: já jsem
1: se
0: trošku jako nešťastný.
1: Na to mám jednoduchou radu. Vlastně se to pojí s tím, co vždycky říkala i moje babička, kdo zaváhá, nežere.
0: Je to dobře, tak, bohužel, tak. No. Budu plakat.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
10: Fresh Radio.
11: Jsme metropolitní rádio.

0: Every Single Day je tady u nás na Fresh Radio. Dobrý den.
1: Doprava. Doprava.
0: No a nehody, ty jsou velice časté, protože v ulici Na Nové v Opavě tam jsou dva osobáky v sobě a prý tam jsou záchranná vyprošťovací práce, takže opravdu nic moc a není to tam úplně v pohodě. Dále tady máme na Novojičínsku na Fulneku taky dopravní nehodu, kde je tam jeden osobák s tím, že je to u benzínky, tak tam taky dávejte pozor na Mikaelo.
2: Co
0: pak teďka, no?
2: Hele, je úterý, po nás už teďka bude Alešek a jeho Fresh Mix. Je to možná trošku ku podivu, protože vy všichni víte, že oni jsou jako na dovolené, takže jako já prásknu, že ty mixy jsou samozřejmě předtočené. A po Alešovi tady potom máte DJ Daniela a Dirty Wipes. No a my dva zase zítra přijdeš?
0: Přesně
2: čas?
0: Tak, přijdu. No snad včas čas. Teda, no. Nebudu snad nakupovat.
2: OK, tak zítra čago bello.
0: Mějte se, nazdár.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: So are you with me? Be careful what you're wishing for, cause I get freaky.
1: Tak jste na Fresh in the Mix, startujeme tu dnešní úterní dvouhodinovku. První hodina, jako vždy, novinky z éteru a z klubů. Tak hezký poslech. Fresh Mix. Fresh Mix. Jinak playlist jako vždy na mém Facebooku a Frešáckém, tam je odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. A teď už Kecaj, jejich Animal. Písničko napsal Číren, ve videoklipu hraje Demi Moore. To jsou hvězdy, písnička bude globálním hitem, to si pište. Buď fresh.

viděli jsme ho naživo tady kdysi v Ostravě, pár let zpátky. Nizozemský Turek, Umet Oskan, jeho techno-šaman.

OK, jsou zpátky. Frishy, boybandový Take That, Switch Live. Také chystají 10. studiové album, samozřejmě už v ořezané sestavě, v čele s Gary Vedlovem.

Švédská Robin, Blow My Mind. Písnička, která běží jako titulní melodie, když běží titulky v seriálu Margo má problém vyjít, pokud jste viděli. Je to taková, no, dívčí komedie lechtivá. A je tam Michelle Pfeiffer, ta Nicole Kidman.

Fresh Mix s Alešem. Americký country popový zpěvák Jelly Roll taky občas hostuje na nějakých tanečních trecích. Teď má tady Hands Up, tady ruce vzhůru. A vy jste na Freshy, in the mix. Jako jo, uděláno, lehce tanečního remixu.

Tak jste Refreshy, jdeme, jste nás čeká takové docela zajímavé spojení. Příští rokový Snow Patrol napsali písničku pro Kylie Minogue a nakonec se v ní ve finální verzi přidali These Alarms.

švýcarský Gil Glaze, proto je to zpíváno tak trošku německy, Align, ale hlavně Afrojack. Tenhle ten track vypustil minulý týden v pátek do světa a docela se chytá i v playlistech DJů po světě a ozývá se v tanečních rádiích všude. Je to vlastně předělávka hitu z roku 2008 od německé kapely Synthpopové. Nevím, jak se ta kapela jmenovala, ale písnička se určitě jmenovala Align, Align.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
8: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

Tak jsem zpátky se mnou i Oliver Hedens, taky Cradle, taky Young Punks. A remix, tedy návrat písničky z 80. I Love You, A-E-I-O-U. Hezký poslech. Originál 1983 Freeze se jmenovali. Mám ten single ještě pořád někde ve skříni.

Tady, který neumí plavat. Tady, can swim. Skotský DJ a producent. S touhletou písničkou se probojoval až do britské hitparády a docela slušně vysoko. Ne, do té taneční, teda v té taneční samozřejmě taky, ale do té normální.

taky aplikace, taky na plus, jsme fresh. Já ten jingle vždycky musím doplnit, no. Aha. Originál 1987, George Michael. Dej mu pán Bůh věčnou slávu, už je v hudobním nebi. Je tady zpátky jeho slavné I Want Your Sex. Takhle to udělal francouzský DJ Mossiman pro rok 2026.

Pozor, taky stará věc, vytašená z minulosti. Francouzský Matt Sassarit, Honey, ale hlavně italský Benny Benassi, Every Single Day. Originál 2005-2006, tak nějak. Tedy velký hit tady v ostravských diskotékách, a ne v nich samozřejmě.

Italská housová trio Medusa, jejich Weekend. Zpívala to Khalid. To ostatně někteří z vás, aspoň doufám, poznali. A jo, pěkně nám to šlape na Fresh Intermix v rámci úterka. Připomínám kompletní playlist, můj Facebook.

pořád jedeme v tanečním rytmu, tohle to je Inés, co by vokalistka, taky německý Bund a americký Griffin. Taková chytlavka, romantická, ale taneční, World Way. Zahráli si to na Tomorrowlandu. Nebo to možná chystají spíše, že jo? Jo, v pátek to spatřilo světlo světa. Tak možná to mají všechno správně načasovaný. Tomorrowland. A taky rychle do klubů.

Tak tak, tlačíme to do finále. Pomaličku, ale jistě, to je první hoďky. Britské duo Gorgon City, taky jsme viděli v Ostravě. Oracle. Odspívala Jem Cook. A už pár tracků, tanečních tracků od různých interpretů má na svém kontě a docela úspěšných.

Tak o nás YouTube jste určitě poznali. Takže jsou to YouTube, ano. Jeská super kapela. Ale pozor, společně s nimi holandským Martin Garrix. Skladbu společně nazvanou Firefly si zahrali na Tomorrowlandu a teď ji tlačí do světa. Tak je to na jejich první spolupráce, udělali spolu třeba We Are The People, tady fotbalovou eurohymnu, kdysi dávno. Prostě jim to sedí, no. Fresh Mix a Ale

Tak za chviličku pokračujeme in the mix. Dáme se trošku staré muziky, abychom to zase trošičku vykompenzovali při úterku. Jinak připomínám playlist, svůj Facebook. To byl průvan, průlet novinkama z klubu a z éteru.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Tak slíboval jsem trošku staré muziky při úterku, abychom vykompenzovali ty novinky z klubu a z éteru. Tady je takový speciální mashupek na úvod. Modern Talking, Shaq Khan, Brother Louis a Ain't Nobody. Jinak nabídnu letní, lehkou, možná slunečnou muziku. Tak hezký poslech. Slena Fresh in the mix.

Tohle to jsem vždycky strašně rád hrával v 80. Takový ten funky jazzový feeling, Shaka Tak. Down on the street, down, down. Fresh Mix!

0: Písnička nejdříve vyšla jako Caribbean Queen a pro Evropu vyšla verze European Queen, Billy Ocean.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.
0: Tak jedeme letní hity, staré hity. Baltimore, Tarzan Boy. A moc dlouho si tu slávu neužil. Tenkrát ho zkosila AIDS. Taky speciální letní tropical houseový remix, tak trošku. A fresh in the mix.

na tohle panáčka jsem se byl podívat ve Vídni 3 roky zpátky. Billy Idol. Zkusil jsem strach, když v půlce do sebe lopnul půlku Jacka, ale dospíval to. Heart in the City. Tímhle tím začínal kdysi. Tady myslím tu komerční část své kariéry.

Fresh. Fresh. U nás Hanka Zagorová, originál Italka z Paňa. Call me, zavolej mi.

Jen tak mimochodem, tohle je v originále taky italská věc. Ital Raf a Self Control až pak to předělala a mezinárodně s ním uspěla Laura Branigan. Self Control.

No, někdy se to léto může jinak vyvrbit, jak se říká hezky česky, než sami chcete. Může se z něho stát Cruel Summer. Takhle o něm zpívali Bananarama v 80. Tak ještě Ace of Base v 90. A teď to myslím se dělal nedávno Bob Sinclair, Cruel Summer.

jo, sladké 80. George Michael, Andrew Ridley, Wham, Club Tropicana. Jdeme letní, zalité sluncem a vzpomínáme.

0: Tak za chviličku pokračujeme i na mix při úterku. Jsme fresh.
1: Fresh Radio. Ostrava. 886 a 136 FM. Třinec. 106.5 FM.
0: A taky aplikace a taky DAB+.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s prulískami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Oslavit výročí svatby stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
13: Kdy už tam budem.
14: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
15: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků.

Pokračujeme mixování na Fresh & Mix v rámci úterka. Tady je Fatboy Slima Topic, taková speciální letní verze. Right here, right now. Hezký poslech.

Tak na pohodu, ale tanečně a taky letně. Věci, které byste měli slýchat kolem sebe v klubech, letních klubech. Nation Collective, Sun Goes Down. A taky Fletch.

Fresh Mix. Unique. Maškanada Brothers. Na Freshy in the Mix. Jo, jedeme konečně. Šlape nám to.

Larry Hacking. Je to tam slyšet jako lehce pozměněno, pravda. Let's groove. Special Henryho verze.

Sami slyšíte, že The Earth, Wind & Fire, tedy ta klasika Les Groove, tam je. Jenom se změní pár tónů. Přidám ještě Folkness a taky Majestic s Marshallem Jeffersonem a klasiku Move Your Body. A zase zítra po 17. in the mix. Dává pozor, zítra si dáme a vlastně pozítří spoustu staré dobré muziky. V rámci letního módu oprašujeme fresh party mixy a fresh house party mixy. Playlist samozřejmě zase hodím na můj Facebook, abyste věděli, abyste mohli vzpomínat společně s textem, nejenom s písničkama. Teď se jenom paměť některým už neslouží.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
10: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
7: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
2: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
2: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Děkuji.

0: Fresh.
1: Fresh Radio.
0: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
2: Stay fresh. All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Night.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá

0: MyDay slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz

Novinky na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh. Fresh.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Večeři, ale dřív než se najedli. Poslal jsem je na večeři, přišli pozdě. A když jsem dojídal, už tam nebyli. Na večeři. Říkali, vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně srdce, na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na ráne. Ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně srdce, na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na ráne. Ale nebolí mě nic, jenom láska čo.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.